chodila jako laň do lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala ji v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnej.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O Sole Mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo Di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O Sole Mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preislera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O Sole Mio Heleně pustili, zarazila se a řekla: to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nikdy nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na Mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Eda Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Kurinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králova a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galerie v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se si státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vší.

a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila – těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
2: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jöben, ta Rebitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu,
1: ano.
0: Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem, ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně, já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo, nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo, tak my jsme nemývali jako v těch lokálkách, nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně, nikdo to nějak neřešil, že jo, tady všecko, nebo že bude pršet, tak pršelo, někde pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidi tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se

0: to chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
1: Pro Ilonku taky?
0: Prosím tě, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
1: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
0: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
1: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
0: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si. Šťastný a veselý.
1: Šťastný a veselý.
0: A dobře to užij tady.
1: Dobře to a pozdravuj Klárku.
0: Buď zdrav.
1: Nazdar.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
4: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menšíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menšík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se takže s rodinou Lírových se velmi jako dobře znám a Lubína Kostelku jsem opravdu měla ráda. Mm-hmm. No.
3: Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně. Vyberte si SMS-kou humor.
4: Ale si Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
3: Potom, až.
4: Jo, až potom, tak pardon, nebudu přebíjet.
3: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně.
2: Prozrad.
3: V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu. Takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíruje a tak, ten můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
2: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
3: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna jakoby ona nejvíc projevila jako kladně.
2: Necháme to,
3: necháme
2: k posouzení
3: jiným. Kotrmle dozadu neumím.
2: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
2: Na všech regionálních stanicích, ano.
4: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
2: No, prosím.
4: Dal bych si béčko.
2: Děkujeme
3: ano.
2: Pěkně.
3: A jak to souvisí?
2: No, souvisí to tak, že jsi prožila život na zámku.
3: Jo, a takhle, ano, ano.
2: A byl to dlouhý seriál.
3: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
2: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
2: Určitě ne, ano, souhlasím.
5: A paní Kateřinu.
3: Děkuji moc, děkuji.
5: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
2: Děkuji pěkně.
5: A prosím, Ačko.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme.
2: Hezký den a díky moc, mějte se hezky. Dobré odpoledne, další, vítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
3: Moc vám Karel děkujeme.
2: Ano.
6: Karel z Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
2: Děkuji. Děkujeme.
3: Ano, děkujeme.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Brano z Martina.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den do Martina.
7: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pavel má dnes meniny.
2: Tak ti to došlo.
7: Ježi,
3: tak já mám Petra doma, syna.
2: No, Petra, Pavel, to máme spolu
7: tak
2: teď.
7: Tak aj jemu, ano. Všetko dobré. Dovidenia.
2: Braňo, ďakujeme, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní. Dobrý den.
8: Tak přeju vám taky krásný den.
2: Děkuji.
8: A chtěla bych Bčko.
2: Ano.
8: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
2: Děkuju, děkuju. Díky moc.
3: Ano.
2: Mějte se hezky.
3: Naschledanou. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
9: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. Má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helíte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ože, haló, Rybka, pozor, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, no co, no tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás hora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu administrativního, úřednického.
3: To je škoda, že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže
2: vtip
3: jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla zvláštní.
2: Aha.
3: Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili? Spolu?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli
3: takový...
2: jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta
2: schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě běhl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to Adolf jméno, Filip, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru.
1: No, kdyby tak, tuší, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase se vylepšila. Paní vydradoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló? Už dobrý vás den. Slyšíme, dobrý ano. den.
4: Tady František Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
5: děkuju. Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Machačko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsi z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborné.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju.
2: My taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak. Tak, přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hatrbolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak mě dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posíláš. Tak. Prokrista pána, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježíš Maria, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni.
3: To už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Ano, jeden tady vzorek vnoučat tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se stále text. Učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v tak pátek to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě nevíme.
3: Preventivně si poslechneš jenom.
4: A ty chceš mě poměle někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to?
4: Ne,
3: no,
4: to
3: přes čtvrt to letí.
4: No, no tak když mě už bude skoro 100, tak já. No. To není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, že jo, já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu, druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: To tady blbneš.
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku. Copak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tu máma už nedám, beránku můj.
2: Hele, a proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
2: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, spíš asi bačkory, víš? Nebo...
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
2: počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, Beriť, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beran.
2: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
2: A kdo je tohle?
5: No, to je... To je paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
2: Ne, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
2: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A tatíno. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
2: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky, dítíti.
2: Hele, holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
2: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Je to muž, jo.
2: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No, to
2: jsem já. No to jsem já.
5: No, tak to...
2: Tak kdo to je?
5: No, jediný muž, to bude muž.
2: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Aha, bude to správce. Nese k nám vyklepaný koberec, ano.
2: Bude to správce. Se neklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
7: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
7: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i se
4: Ano, Dalou? My jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hrálo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v Celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to víte skoro všechno,
3: dámy
4: co budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show, anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: No, já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituj.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar. No už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Pondělní bouřky zasáhly hlavně jih a východ Čech a také Vysočinu. Meteorologové varují, že silné bouřky mohou dorazit i dnes. V Domažlické ulici v Plzni začala rekonstrukce silnice. Řidiči musí počítat s omezením dopravy. Delegaci na summit NATO povede premiér. Prezident je proti. Bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Včerejší bouřky nejsilněji zasáhly jih a východ Čech a také Vysočinu. Českému rozhlasu to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. Bouřky doprovázely také kroupy o velikosti přes 2 cm a nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Podle Borovičky čekají Česko bouřky i dnes.
3: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
2: V Plzni začala oprava silnice v Domažlické ulici. Rekonstruovaný úsek je dlouhý přibližně 1 kilometr a v místě musí řidiči počítat s omezením. Práce by měly být hotové do konce srpna, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Bude během následujících 2 měsíců postupně obnoven povrch komunikace v rámci celkem 4 etap. Vzhledem k tomu, že komunikace je v tomto úseku 4pruhová, zůstane během stavby vždy průjezdná 1/2 silnice, a to jedním jízdním pruhem v každém směru.
2: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala poté, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
5: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
6: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
7: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově také jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO.
1: Sport.
2: Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát, na něm ale Češi vypadli ve skupině. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. A hokejový obránce Radko Kuda změní v NHL týmy. Po 3 letech se z Anaheimu vrací na Floridu.
1: Počasí.
2: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na porouchané auto kilometr 61 u Rokycan. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je tady poslední červnový den roku 2026 a to už 5 hodin a 5 minut. Přejeme vám příjemné úterní ráno. Vítězný pár třetího ročníku Zlaté lásky si o víkendu znovu řekl své ano. No a už za chvilku vám přiblížíme slavnostní atmosféru. Teď je tady před Valdemarem Antuškou Meky Žbirka.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: jak se dostane světlo do žárovky?
1: Elektřinou.
2: A proudem elektrickým.
3: Vypínačem.
4: A třeba se tam může zašroubat.
5: Nebo vyndat žárovku a novou tam dát.
6: Elektrickým proudem.
7: Kabelama.
8: Je v žárovce ještě malá žárovka.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám hezké úterý na hodinách 17:15, absolutně přesně. Počasí. V regionu dneska bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biometeorologická zátěž, ta je dneska vysoká na stupni číslo 3.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 19 minut po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Doma Želic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu, ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku, co mi věnovala, za to všechno život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teďka člověk to si už prožil a ta láska a zrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. A to přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Každý všední den po 21. hodině odvysíláme medailonky jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň dnes otevírá více podlažní parkoviště u obchodního centra Atom na Lochotíně. Stavba přišla na 115 milionů korun a nabídne desítky parkovacích míst. Část jich bude k dispozici zdarma. Více ve zprávách za půl hodiny. Tachovští kriminalisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti myslivce, který loni v srpnu při lovu lišky postřelil hledače kovů. Postřelený muž utrpěl vícežetná zranění a musel být transportován do nemocnice. Dechová zkouška a test na návykové látky u myslivce byly negativní. Obviněnému hrozí až 4leté vězení. V čele diecézní charity Plzeň dnes po 33 letech končí Jiří Lodr. Organizaci, která zastřešuje působení charity v plzeňské diecézi, Jiří Lodr zakládal a po celou dobu její dosavadní existence i vedl. Teď odchází do penze a ve funkci ho nahradí Karel Weishäupl. Na nového ředitele dnes v 11 hodin v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni slavnostně jmenuje plzeňský biskup Tomáš Holub. Železná Ruda obnoví kašnu u kostela na náměstí. Čtvercová kamenná stavba bude přesně v místě, na kterém stála historicky, řekl starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů s tím, že náklady na její zhotovení nepřesáhnou 200 tisíc korun a hotová bude do konce léta. Státní správa a samospráva by měly posílit podíl domácích potravin při zajišťování stravování pro své zaměstnance a na veřejných akcích. Vláda schválila opatření, podle kterého by do konce roku 2028 měli na zboží domácího původu vynaložit 65% peněz určených na nákup potravin. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes do londýnského Grand Slamu zasáhne zbývajících dalších 8 českých singlistů. A dnešní počasí čekejte převážně zvětšenou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvůli včerejší dopravní nehodě počítejte i dnes s uzavírkou na silnici 189 v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Železná opona se na Šumavě začala budovat od roku 1948. Na začátku 50. let se stala skutečně neprostupnou. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvilku řekneme víc.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 5:40, termín železná opona, označení pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už 80 let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Nechme se vyprávět příběh železné opony na Šumavě od Jana Dvořáka a Ivy Kokešové.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Termín železná opona, tedy Iron Curtain, zazněl z úst britského premiéra Winstona Churchilla v březnu 1946 ve Westminster College ve Fultonu v americkém státě Missouri u příležitosti udělení čestného doktorátu. Churchill sám tento proslov nazval opory míru, ale dnes je znám jako fultonský projev nebo jako řeč o železné oponě.
3: Mimo jiné v něm zaznělo. Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie.
2: O železné oponě už ale hovořili jiní, například Josef Goebbels, královna Alžběta nebo K.H. Frank. Ale až zmiňovaný projev Winstona Churchilla jasně pojmenoval, co mělo po roce 1948 následovat nejen v projevech, ale i fakticky.
3: Železná opona se na Šumavě začala budovat už od roku 1948. Skutečně neprostupnou se stala až v letech 1952 a 1953, kdy neustávaly útěky lidí do svobodného světa.
2: Vzniklo hraniční pásmo o šířce 4 až 10 kilometrů. Do nějž byl povolen vstup pouze na speciální propustku. Toto hraniční pásmo přitom rozlohou nebylo vůbec malé. Tvořilo až 1,5% rozlohy celého státu. Většina vesnic v hraničním pásmu byla postupně vysídlena, jejich zbytky byly v letech 1953 až 59 zničeny, aby stojící opuštěná stavení nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt.
3: Území hraničního pásma, které hlídali příslušníci pohraniční stráže, bylo tvořeno třemi ploty. První, který byl asi 2 metry vysoký, tvořila změť ostnatých drátů. Další plot výšky 2,5 metru byl od roku 1953 pod vysokým napětím 3 až 6 tisíc voltů. Mezinárodní stížnosti nakonec ale vedly k tomu, že od roku 1965 vysoké napětí v plotech už neproudilo.
2: Poslední oplocení sloužilo jako zábrana zvěři, aby směrem od hranice nemohla proniknout k drátům, ve kterých proudilo vysoké napětí. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce asi 20 metrů, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo narušení zábrany.
3: V roce 1970 ještě přibyla signální zábrana, takzvaná signálka, která při dotyku narušitele informovala pohraničníky. A postupně přibývaly také pozorovací věže. Celý systém železné opony byl masivní a fungoval velmi dobře, bohužel.
2: Počet lidí, kteří zemřeli při překonávání železné opony v tehdejším Československu, dosahuje 300 a z nich desítky našly smrt na Šumavě. Umírali také pohraničníci. U většiny z nich byla důvodem nehoda, sebevražda nebo byli zastřeleni svým kolegou.
3: Železná opona byla likvidována už v roce 1990, ale na Šumavě pozůstatky železné opony jsou znatelné dodnes. Jsou to špatně zarůstající pásy podél cest, z nichž některé se v zimě využívají jako prostor pro lyžařské stopy.
1: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s

0: Plzně pokračuje festival žonglobalizace, ale taky tady vystoupí ikona rockové hudby Alice Cooper. I o tom budou tipy pro volný čas, se kterými přijdeme ještě do 6. hodiny. Počasí. Teď vám řekneme, že v regionu dneska bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, na horách od 21 do 24 stupňů. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biometeorologická zátěž, ta je dneska na trojce.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Plzni pokračuje festival žonglobalizace. Dneska se můžete vydat na procházku s městskou hrou s názvem Stepní běžci. Začátky jsou u obchodního centra Atom v 17 a ve 20 hodin. Kapacita je omezená a místo je potřeba si zarezervovat na webových stránkách žonglobalizace. Ikona rockové hudby Alice Cooper se vrací po dvou letech do České republiky a vystoupí dneska v Plzni. Koncert začíná ve 20 hodin v Lockspeed.cz aréně. V plzeňském Zaxpabu začíná ve 20 hodin koncert plzeňské kapely Skotační kulomet. Je známá propojením ska, punku a rocku. Návštěvníky tak čeká večer plný energické hudby. V rámci projektu Plzeňské náplavky se na Anglickém nábřeží v 19 hodin otevře tančírna a dneska se bude tančit salsa. Dorazit můžete i za poslechem skvělé latinskoamerické hudby. Galerie Jiřího Trnky v Plzni zve na výstavu Pnutí, společný jmenovatel. Své práce tady představují noví členové Unie výtvarných umělců Plzeň a návštěvníci uvidí malbu, grafiku, fotografii i prostorové objekty. Galerie je otevřena mezi 11. a 17. hodinou. Jubilejní výstavu Hurvínek 100 z Plzně do Plzně uspořádalo Západočeské muzeum v Plzni. Loutkový rošťák slaví 100 let a výstava nahlíží do Hurvínkova světa, ve kterém nechybí Spejbl, Mánička, paní Kateřina a samozřejmě ani pes Žerik. Je určena všem věkovým kategoriím a otevřeno je v čase mezi 10. a 18. hodinou. Tak přejeme hezkou zábavu.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vícepodlažní parkoviště v Plzni na Lochotině nově nabízí přes 170 parkovacích míst. Teplá Vltava na Šumavě má už od jara málo vody. Atraktivní turistické místo chce udělat plzeňský obvod Doubravka z rozhledny na Chlumu. Bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes otevírá vícepodlažní parkoviště u obchodního centra Atom na Lochotině. Stavba přišla na 115 milionů korun a nabídne desítky parkovacích míst. Část jich bude k dispozici zdarma.
3: Třípodlažní parkoviště má kapacitu 173 míst, tedy zhruba o 100 míst víc, než bylo na původní parkovací ploše. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN bude horní nekryté patro k dispozici zdarma. Ve spodních částech pak bude mix dlouhodobého registrovaného stání a krátkodobého placeného parkování. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Teplá Vltava na Šumavě už druhým rokem trpí nedostatkem vody. Projevuje se to i na nižších počtech dnů, ve kterých je povolené splouvání. Pokud hladina klesne pod 50 cm, lodě na řeku nesmějí. Případné krátkodobé srážky nic neřeší, dodává mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
4: Teď jsme měli pod 50 cm vodu už na začátku dubna, což byl stav, který pravděpodobně se ještě nezažil. My jsme vlastně už ke konci června a za tu dobu se mohlo splouvat pouze 4 dny. Aby se mohlo splouvat nějak jako předvídatelně dlouhodoběž, tak by bylo potřeba ten déšť, aby přišel na několik týdnů.
1: Před 2 lety se splouvalo celou sezonu, tedy od května do října, kromě 4 dnů. Z toho v jednom případě proto, že byl na řece vyhlášený první povodňový stupeň. Plzeňský obvod Doubravka pokračuje v přípravách na renovaci rozhledny Chlum a jejího okolí. Město tam vlastní pozemky a v červnu zastupitelé odsouhlasili i odkoupení 100 let staré památkově chráněné stavby. 25 metrů vysoká rozhledna je totiž součástí rozsáhlého záměru, který počítá s proměnou příměstského rekreačního lesa na Chlumu na atraktivní místo k odpočinku, trávení volného času a relaxaci, říká starosta 4. obvodu Doubravka Tomáš Soukup z hnutí ANO.
5: My jsme neprodleně oslovili projektanty, kteří připravují tu restauraci v okolí Chlumu. Chtěli bychom začít dávat nový život právě té studii. Zároveň jsme oslovili ateliér pana Soukupa, který se zabývá památkami a příštím roce bychom chtěli opravit tu rozhlednu. Chtěli bychom mít připravenou projektovou dokumentaci už na tu restauraci a v roce 2027-2028 bychom chtěli začít stavět.
1: O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvoučat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny.
0: Sport.
1: Němečtí fotbalisté vypadli v prvním kole play-off mistrovství světa. S Paraguají prohráli 4-3 v penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre nerozhodné 1-1. Brazílie do osmifinále postoupila, porazila Japonsko 2-1. Na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 3 Češi. Poprvé slavný závod pojedou Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
0: Počasí.
1: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na Trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni-Liticích počítejte s uzavírkou ulice Větrná. Stavební práce tam potrvají zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Tolik zprávy a Štěpán Gazíková. Na hodinách máme 5 minut po 6. hodině a za chvilku vám představíme Julii Vítkovou. Jde o nejúspěšnější sportovkyni Plzeňského kraje na letních olympijských hrách mládeže v Praze.
9: Atmosféra olympiády byla neskutečná. Byl tam strašně moc lidí, všichni fandili nepřetržitě. Vlastně fandili úplně všem.
8: Tak nám dejte chviličku a do té atmosféry se vrátíme.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

nosím od dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Kalendárium.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu

0: drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. Šedesátku slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
1: V Plzeňském kraji je aktuálně oblačno až skoro zataženo s teplotami mezi 17 a 19 stupni Celsia. Co nás čeká přes den, řekneme za chvilku.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Co se týče počasí, dneska nás čeká slabé ochlazení a lokální přeháňky a bouřky. Podrobnosti přinášíme v 6 hodin a skoro 18 minut.
1: Počasí.
0: Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Celkem 40 cenných kovů získali na olympijských hrách mládeže v Praze zástupci Plzeňského kraje. Zlato přivezli házenkářky, bronz fotbalisté a celkem 5 medailí, včetně 2 zlatých, si vyjela cyklistka z bajkové akademie Milana Spěšného Julie Vítková.
1: Samozřejmě si vážím všech medailí, které jsem získala, protože za každou z nich stojí hodně tréninku, úsilí a odhodlání. Největší radost mi ale udělaly moje 2 první medaile, protože vlastně jsem byla první z celé České republiky, vlastně z mý kategorie, za což jsem byla opravdu jako ráda.
2: Popisuje 12-letá členka bajkové akademie Milana Spěšného Julie Vítková. Na dětské olympiádě zvítězila v dráhařské disciplíně 200 metrů s letním startem a v cross country horských kol. Na dráze byla ještě stříbrná ve sprintu a bronzová ve skreči. Třetí místo vybojovala také v short tracku na horském kole.
1: Ze všech závodů jsem si nejvíce užila závod XCO, což byl vlastně ten závod, který se pořádal jako druhý ve čtvrtek. A bavil mě asi víc, protože tam bylo víc techniky a vlastně osobně já mám radši ty delší traky než ty kratší.
2: Říká nejúspěšnější zástupkyně Plzeňského kraje na olympiádě mládeže Julie Vítková. Ta prokázala svůj cyklistický talent na dráze i v terénu.
1: Já osobně mám raději jízdu na horských kolech než na dráze, protože ty horský kola vlastně už dělám o 3 let, je to vlastně moje srdcovka. Jezdím je pořád a je tam víc techniky, kterou já miluju a na dráze spíš jezdíme jakože do kolečka, sprinty a to mě moc nebere.
2: Vysvětluje Julie Vítková, která si nejen díky zisku 5 medailí olympijské hry v Praze náležitě užila.
1: Atmosféra olympiády byla neskutečná. Byl tam strašně moc lidí, všichni fandili nepřetržitě. Vlastně fandili úplně všem, neměli žádný jako strany a vlastně jsem si tu olympiádu fakt hodně užila.
2: Vrátila se z Prahy z mnoha zážitky Julie Vítková, cyklistka MS Bike Academy, ale také fotbalistka klubu FC Chotíkov. Další tentokrát zimní hry mládeže bude hostit v lednu příštího roku Plzeňský kraj. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
0: K úspěchům zástupců Plzeňského kraje na letní olympiádě dětí a mládeže se ještě ke konci hodiny vrátíme, a to s naším regionálním stopařem. Teď je 6 hodin 24 minut, za chvilku další zprávy a s ním ještě pan Kazíková.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňská náplavka u řeky Radbuzy postoupila po verdiktu mezinárodní poroty mezi 25 finalistů České ceny za architekturu. Jde o jedinou stavbu z Plzeňského kraje a jednu ze tří z Česka v kategorii veřejná prostranství. Konají se tam stovky kulturních akcí, v sezóně tam za víkend projdou tisíce lidí. V klášteře v Plasích dnes otevírají výběrový prohlídkový okruh. Přístupný bude dvakrát denně, kromě pondělí, a návštěvníky zavede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple, věže a k hodinovému stroji. Více ve zprávách za půl hodiny. Nejsilněji včera bouřky zasáhly jih a východ Čech a také Vysočinu. Českému rozhlasu to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčko-Brodsku. Bouřky doprovázely také kroupy o velikosti přes 2 cm a nárazy větru přesahující 70 km v hodině. Podle Pavla Borovičky čekají Česko bouřky i dnes. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Karel Řehka mu funkci předá dopoledne na Vítkově. Maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Do osmifinále postoupili Brazílie a Paraguay. Ta vyřadila Německo po vítězství 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání bylo po základní hrací době i prodloužení vyrovnané 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1. A dnešní počasí bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni začala oprava silnice v ulici Domašlická. Rekonstruovaný úsek je dlouhý přibližně 1 km a v místě musí řidiči počítat s omezením. Práce by měly být hotové do konce srpna. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Co je životním krédem Jiřího Kolbaby? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.

0: Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposledy nemocný. Kdo byl pro něj velkou inspirací?
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je pro to něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: V prvním čtvrtletí letošního roku lékaři v Česku zaznamenali skoro 900 nakažených žloutenkou typu A. Jaké máme další typy žloutenek a které jsou pro člověka nejnebezpečnější? Na podrobnosti se zeptáme našeho dnešního hosta. Tím bude Miroslav Kubiska, lékař kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Tak poslouchejte po 10. hodině.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Jak už jsme v této hodině řekli, zástupci Plzeňského kraje byli minulý týden hodně vidět na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze, odkud přivezli neuvěřitelných 40 medailí. Naši sportovci vybojovali skvělé 6. místo v celkovém hodnocení krajů a domů se vrátili s řadou osobních i národních rekordů. Více povíme ještě do 7. hodiny. Počasí. V regionu dneska bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, k tomu slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a 46 minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Výprava Plzeňského kraje se minulý týden vrátila z mimořádně úspěšného olympijského klání v hlavním městě. Mezi největší hvězdy patřila cyklistka Julie Vítková s 5 cennými kovy, anebo zlatá atletická štafeta, která pokořila národní rekord. Skvělé výkony v tropických teplotách potvrdili také naši tenisté, zlaté házenkářky a bronzoví fotbalisté. Další informace přináší Jiří Trnka. Hezké ráno.
2: Hezké ráno. Minulý týden skončila, jak si správně říkal, letní olympiáda v Praze dětí a mládeže. Naši mladí reprezentanti z ní domů přivezli fantastickou sbírku několika zlatých medailí, 18 stříbrných a 13 bronzových medailí. Ale jak po skončení her připomněl hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, dětská olympiáda zdaleka není jen o cenných kovech. Jde hlavně o fair play a neopakovatelné atmosféře a o přátelství, která tímto mladým způsobem zůstanou na celý život. Medaile už jsou jen takovou sladkou tečkou za tou obrovskou dřinou. Celkově jsme mezi 14 kraji obsadili skvělé 6. místo, což jasně dokazuje, jak silnou sportovní základnu u nás v Plzeňském kraji máme. Všem našim reprezentantům, trenérům i rodičům patří obrovské díky.
1: Letní hry v Praze tedy minulý týden skončily, ale kde se bude konat další dětská olympiáda?
2: Ty to víš, narážíš, příští velká sportovní událost se přesouvá přímo k nám do Plzeňského kraje. Už v lednu 2027 budeme hostit zimní verzi her na Šumavě. Soutěžit se bude v Železné Rudě, na Špičáku, v Klatovech, Sušici, Nýrsku, anebo také v Domažlicích. Pomyslnou olympijskou štafetu a vlajku už při závěrečném ceremoniálu v Praze převzal hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan a ten pro Český rozhlas uvedl.
3: Na olympiádu se připravujeme intenzivně, protože je to největší sportovní akce pro mládež v Česku. Veřejnosti už jsme představili maskota i logo. Teď řešíme především ubytování a zázemí pro sportovce. Spolupracujeme také se starosty pořadatelských měst. A samozřejmě chystáme všechna sportoviště. Velký důraz klademe na bezpečnost, která je pro nás jednoznačnou prioritou. Proto jednáme se složkami integrovaného záchranného systému a připravujeme vše tak, aby si děti mohly olympiádu užít v bezpečném prostředí a s nezapomenutelnou atmosférou.
1: Dodává hejtman Kamal Farhan a v 6 hodin a 53 minut se také loučím s Jiřím Trnkou. Naslyšenou.
2: Dobré ráno.
0: Regionální stopař.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň pracuje na databázi významných stromů, které rostou na městských pozemcích. V klášteře v Plasích se návštěvníci od dneška podívají i do hodinové věže. Končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé odevzdali kolem 4000 zbraní. Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeň označuje významné stromy na svých pozemcích, chce je dál chránit. Lesníkům už se podařilo vytipovat jednotlivé stromy nebo celé skupiny na 14 lokalitách v okolí Bolevce. Správa veřejného statku je postupně zanese do mapy a informace o nich zpřístupní veřejnosti, potvrzuje vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství Richard Havelka.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Na některých místech budou časem u stromů i QR kódy, aby si lidé zajímavosti o nich mohli přečíst na místě. Klášteře v Plasích dnes otevírají výběrový prohlídkový okruh. Přístupný bude dvakrát denně, kromě pondělí, a návštěvníky zavede do hodinové věže. Podrobnosti dodává kastelán Pavel Duchoň.
4: Hodinová věž je speciální okruh návštěvnický, bude to samostatná záležitost. Návštěvníci navštíví patrovou gotickou kapli svatého Václava a svaté Máří Magdalény a vystoupají potom nahoru po schodišti do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Budeme se bavit o tom, jak je ten stroj denně natahován, jaký význam měl pro cisterciáky, jak oni si určovali čas a podobně.
2: Prohlídky hodinová věž budou začínat vždy v 12:30 a v 14:30. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie, a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
2: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo více než 1719 lidí, dalších více než 5000 zraněných. 10 000 lidí se stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. Podle odborníků ale pátý den od prvních otřesů šance na záchranu zasypaných lidí s každou další hodinou výrazně klesají.
0: Sport.
2: Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1.
0: Počasí.
2: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách bude maximálně 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto CB, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: www.autocb.cz.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Kvůli včerejší dopravní nehodě počítejte i dnes s uzavírkou na silnici 189 v Klenčí pod Čerchovem na Domašlicku. Přejeme šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Červen už hodně rychle balí kufry, jeho poslední den má za sebou aktuálně 7 hodin a 5 minut, přejeme vám příjemné úterní ráno. Služba Clarityček, ta slibuje, že z telefonního čísla nebo e-mailu vytáhne kompletní digitální stopu člověka. Zní to lákavě, ale experti varují, že realita může být úplně jinde. Víc řekneme v ověřovně, která tady bude už za okamžik. Ještě předtím děti.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Na všechno mám dost času.

Za chviličku už rubrika Ahoj rádio a v ní děti, kterým tentokrát položíme otázku, kterou pohádkovou postavu máte nejraději. V pohádkách mám nejraději čestné, chrabré, rovné borce. Děkuju jim za naději, že vždy přijdou šťastné konce.

0: Jakou pohádkovou postavu máte nejraději?
1: Princeznu.
2: Mesmekvída.
3: Pošťáka Peta.
4: Kocou Bota.
5: Princezna se zlatou hvězdou.
6: Královnu.
7: Čarodějky Vič.
8: Bajaju.
9: Krakonoš.
10: Princezna Zemlejna.
11: Hajnej Robátko.
12: Popelka.
13: A ještě Vyfok.
14: Princezna na hrášku.
15: Bodek Stajtej.
16: Kaukumbak. Hasiče.
17: Ahoj, rádio!
18: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje, vám přeje příjemné ráno. Máme 7 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: A už se slyšíme s meteorologem Martinem Adamovským. Tak jak vypadá dnešní ráno v regionu? Dobrý den.
2: Hezké ráno, tak oblačnosti máme relativně hodně. Teploty jsou vysoko, většinou kolem 18-19 stupňů. Vítr nám fouká slabší, tu a tam se může objevovat i nějaký slabonký déšť.
0: Relativně hodně oblačnosti bude i přes den?
2: Víceméně ano, samozřejmě může se to malinko protrhávat, ale jinak dnes ta oblačnost bude spíš zvětšená. Co se týče srážek, nějaký ten slabší déšť, přeháňka se mohou vyskytovat i v průběhu dne, možná i výjimečně nějaká bouřka, ale těch srážek, hlavně těch bouřek, bude dnes asi relativně málo oproti včerejším předpokladům, takže bude to spíš takový klidnější den se zvětšenou oblačností. Teploty každopádně už teda asi o dost příjemnější, než jsme zažili uplynulé dny. Dnes tropickou třicítku už nenaměříme, 25 až 28, na horách většinou do 24 a vítr by měl foukat samozřejmě slabší, maximálně v nějaké té bouřce, může malinko zesílit.
0: V pohodě, pokotníky ve vodě, to bude teď jenom písnička?
2: To určitě, protože těch srážek zatím dnes určitě nebude tolik. Bude to zajímavější zítra.
0: A o tom si popovídáme v příští hodině. Zatím děkujeme, přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak věřím, že jste v pohodě i v 7 hodin a 21 minut. Přejeme vám hezké ráno, seznamovat se, obchodovat nebo třeba randit v online prostředí sebou nese některá rizika. Na internet může každý napsat, co chce a záruka pravdivosti není nikde. Pro takové případy by se hodil vyhledávač, do kterého jednoduše napíšete telefonní číslo, e-mail nebo třeba VIN kód auta a najdete veškeré veřejně dostupné záznamy s nimi spojené. Zní vám to povědomně? Tak to jste možná taky narazili na reklamy webu Clarity Check. Může takové detailní vyhledávání opravdu fungovat? To zjišťovali kolegové z iRozhlasu v dalším díle ověřovny. A co zjistili, to nám právě teď přišla říct Martina Klímová. Přejte dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Je tedy možné najít celou digitální stopu člověka jen z jeho telefonního čísla?
1: Úplně ne. Podle šéfredaktora serveru Lupa.cz Davida Slíška není ani jasné, z jakých databází služba čerpá, ani jestli jsou výsledky vůbec spolehlivé.
2: Víte, co my vlastně opravdu nevíme přesně, jak ta služba funguje. Ona moc toho o sobě neříká, tedy vyhledává v těch otevřených zdrojích, což si jednodušeně můžete přeložit tak, jako kdybyste sama někde vyhledávala v Google. A pak se odkazuje na to, že tedy využívá nějaká data dalších licencovaných jako poskytovatelů dat, ale neříká přímo tedy, jakých neuvádí tam přesně ty zdroje.
1: Naráží třeba na problém, že web nefunguje na české doméně, ale jde jen o přeložený web ze zahraniční mutace. Pokud ale web tuto službu poskytuje ze zahraničí, například z Ameriky, narazí na to, že v Česku jsou osobní údaje úplně jinak hlídané, říká Slížek.
2: V Evropské unii máme známé GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vlastně dává poměrně přísné podmínky všem firmám, které s těmi osobními údaji nějakým způsobem zacházejí. A ve Spojených státech to takto není.
1: iRozhlas oslovil s dotazem i platformu Clarity Check, zůstali ale bez odezvy.
0: Martino, ale tak ze zvědavosti to vyzkoušet, to přece nevadí, ne?
1: Právě že podle odborníků vadí. Není totiž dobrý nápad zadávat na podobné stránky ani vlastní telefonní číslo nebo e-mail, natož údaje někoho jiného. Nikdo totiž přesně neví, jak služba s nově zadanými údaji nakládá dál, jestli je neprodává a podobně. A právě pokud služba sídlí mimo Evropskou unii, je ochrana vašich práv výrazně složitější. Vedle toho Slížek varuje i před obchodním modelem služby.
2: Ani ten základní výsledek člověk nedostane bez toho, aniž by zaplatil něco. Tam i zkušební sedmidenní režim je podmíněný tím, že zaplatíte nějakou sice asi drobnou částku, asi 25 korun. Nicméně už tím, že člověk se přihlásí k té zkušební verzi, tak se vlastně dostane do té klasické verze a tam už se mu pak strhávají vyšší částky měsíčně.
1: Řada uživatelů na internetu pak popisuje, že si této podmínky vůbec nevšimli a následné zrušení předplatného nebo získání peněz zpět bylo velmi komplikované.
0: Víc informací najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Ve studiu byla Martina Klímová, díky za to, naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
0: 7 hodin 25 minut, za chvilku Štěpán Kazíková a další ranní zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Touškov je druhé v celorepublikové soutěži Zelená obec v kategorii nad 1000 obyvatel. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové získalo město ocenění v celostátní anketě pořádané pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj a hlavně díky projektu sdílené elektromobility. Více ve zprávách za půl hodiny. Plzeň otevírá vícepodlažní parkoviště u obchodního centra Atom na Lochotíně. Stavba přišla na 115 milionů korun. Třípodlažní parkoviště má kapacitu 173 míst, tedy o zhruba 100 míst víc, než bylo na původní parkovací ploše. Horní nekryté patro je k dispozici zdarma. Moravské zemské muzeum v Brně převezme největší sbírku elektrických funkčních modelů ze stavebnice Merkur, vyrobenou jedním člověkem. Objevili je pracovníci Státního úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni při vyklízení bytu v domě s pečovatelskou službou po zemřelém nájemci. Uvedl to úřad na webu. Našli také certifikát potvrzující český rekord. Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově také jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí Ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části i prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. A dnešní počasí bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/26 na trase Česká Kubice Babylon na Domašlicku se opravuje povrch vozovky, funguje kivadový provoz jedním místním pruhem. Částečná uzavírka potrvá do poloviny července. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přebytek hospodaření města Plzně, semínkovna a zelený bazar v Tachovské knihovně a kuchařský kroužek v Černošínské škole. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Přejeme hezký den.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, hezké ráno vám přejeme v 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: Díky přebytku z hospodaření za loňský rok může město Plzeň podpořit víc než 100 různých projektů. Na realizaci poskytne ještě letos skoro 670 milionů korun. Peníze z přebytku investuje do všech sfér života. Příklady konkrétních projektů najdete v plzeňských radničních listech. V současné době má město k dispozici volné zdroje převyšující 800 milionů. Semínkovna a Zelený bazár jsou v nabídce městské knihovny Tachov. V Semínkovně si můžete vybrat semínka zeleniny, bylinek i květin. Ze Zeleného bazaru odnést sazeničky květin nebo naopak věnovat své přebytky rostlin. Semínkovna i Zelený bazár jsou přístupné v provozní době knihovny. Ta registrovaným čtenářům také půjčuje knihy a časopisy se zahradnickou tematikou. Píší o tom Tachovské listy. V základní škole v Černošíně působí kroužek vaření. Parta 10 malých kuchařů se během školního roku scházela jednou týdně a seznamovala se s praktickými základy kulinářského umění. Děti už vědí, jak správně držet nůž, bezpečně pracovat s kuchyňskými spotřebiči a jak zacházet s nejrůznějšími surovinami. Zvládnou uvařit jednoduchá jídla, umí udržovat čistotu při práci a správně prostřít stůl. V přírodě se učili rozpoznávat bylinky, které se dají využít v kuchyni. Kroužek zakončil školní rok výpravou do Stříbra na pizzu připravenou profesionály. Dočtete se ve zpravodaji města Černošína.

0: čtvrtě na 8, dneska nás čeká slabé ochlazení a lokální přehánky i bouřky.
1: Počasí.
0: Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nepromarněte šanci vyhrát dvě vstupenky do plzeňského historického podzemí, a to s platností až do 3. června příštího roku. Soutěž právě teď začíná na čísle 221 554 222. Projdete se labyrintem choreb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 13. století. Během prohlídky poznáte život pod městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a zákoutí, která podzemí skrývá. Dozvíte se, jak podzemí vznikalo, poznáte rozmanitost jeho využití a díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Tak zkuste štěstí na čísle 221 554 222. Mimochodem říkám si, že návštěva plzeňského historického podzemí, to je vlastně i úžasná možnost uniknout před úmornými vedry. Prohlídkový okruh podzemím je dlouhý přibližně 800 metrů, 1,5 kilometru, anebo 13 kilometrů a 700 metrů. Zdravím vás, přeju hezké ráno, koho tam máme?
1: Jirka, dobrý den.
0: Jirko, zdravím vás, tak povídejte.
1: No, se přiznám, že jsem úplně neslyšel, jak jsem to rychle hledal, ty odpovědi, nebo ty možnosti.
0: 800 metrů, 1,5 kilometru, 13 kilometrů a 700 metrů.
1: Aby řekl Bčko.
0: 1,5 kilometru.
1: Ne, to je málo.
0: Musíme dát šanci někomu jinému. Mějte se moc hezky, naschledanou. Děkujeme za účast a koho slyšíme v tuto chvíli, hezké ráno. Dobrý den.
2: Tady Ladislav.
0: Ladislave, zdravím vás. Můžete si mě přepnout tak, abyste mluvil přímo do sluchátka?
2: No, už to bude.
0: Já vím, že je to fuška, zvlášť takhle v éteru. Děkuji za to. To spojení je v tuto chvíli daleko lepší. Tak povídejte.
2: Tak je to 800 metrů.
0: 800 metrů, no jasně. Co kdyby vám někdo řekl, že půjdete pod zemím 13 kilometrů a 700 metrů? Dal byste to?
2: To bych nedal, to bych asi tam zůstal už na věky.
0: A těch 800 metrů dáte nebo vyšlete někoho jiného?
2: No, budu o tom přemýšlet.
0: Dva poukazy máte u nás, jak se k vám dostanou, to už si řekneme mimo vysílání. Přeju hezký den, ať se vám daří, naschledanou.
2: Naschledanou, hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Za projekt sdílené elektromobility získalo město Touškov stříbrnou medaili v celorepublikové soutěži Zelená obec roku. Po 33 letech končí v čele diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. V Plzni na Doubravce začala rekonstrukce Masarykovy ulice. Bude převažovat zvětšená oblačnost, míst, kdy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Město Touškov je druhé v celorepublikové soutěži Zelená obec v kategorii nad 1000 obyvatel. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové získalo město ocenění v celostátní anketě pořádané pod patronací Ministerstva pro místní rozvoj a hlavně díky projektu sdílené elektromobility.
5: Velmi si vážíme toho, že tento náš přístup k rozvoji města a ochrany životního prostředí zaujal porotu natolik, že jsme získali druhé místo v celostátní soutěži Zelená obec roku. Ještě větší radost nám však dělá to, že náš unikátní model a projekt sdílené komunitní elektromobility se stal inspirací pro další města a obce po celé České republice.
4: V čele diecézní charity Plzeň dnes po 33 letech končí Jiří Lodr. Organizaci, která zastřešuje působení charity v plzeňské diecézi, Jiří Lodr zakládal a po celou dobu její dosavadní existence i vedl. Teď odchází do penze a ve funkci ho nahradí Karel Weishäupl. Nového ředitele dnes v 11 hodin v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni slavnostně jmenuje plzeňský biskup Tomáš Holub. Diecézní charita Plzeň má dnes zhruba 230 zaměstnanců a na území plzeňského a Karlovarského kraje provozuje 19 registrovaných sociálních služeb, které pomáhají tisícům lidí. V Plzni začala rekonstrukce Masarykovy ulice na Doubravce. Jako první se revitalizuje zhruba 200-metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou. Práce začaly za úplné uzavírky. Jak se Masarykova ulice promění, řekne náměstek primátora Aleš Stolar z hnutí STAN.
6: Prava komunikace, rozšíření prostoru pro pěší, přibude samostatná smíšená cyklostezka pro pěší a cyklisty. Významně se ta ulice ozelení a i díky novému mobiliáři se poliští ulice podle významu jak místně pro Doubravku, tak vlastně celoplzeňsky si takovouhle proměnu zaslouží.
4: Obchodní centrum na Doubravce také v budoucnu doplní stánky pro celoroční i sezónní prodej. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchková říká, že zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
7: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
4: Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti, bývalí ústavní soudci Jaroslav Fenik a David Uhlíř. Oba říkají, že jde o mimořádně složitou trestní věc a chtějí klást důraz na závěry znaleckých posudků.
0: Sport.
4: Trenér Miroslav Koubek skončil na lavičce fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci po konci Čechů ve skupině mistrovství světa. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Dnes do londýnského Grand Slamu zasáhne zbývajících dalších 8 českých singlistů.
2: Počasí.
4: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách maximálně 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň pozor na porouchané auto, kilometr 127,5 u Boru na Tachovsku. Projíždíte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, právě to nám už za chvilku přiblíží Martin Písařík. Teď jdou na člověčí druh léta. Valdemar Matuška, hezký den.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

strašně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Historické památky často bývají příjemným úkrytem před horkým počasím a pokud si uděláte výlet do areálu kláštera v Plasích na severním Plzeňsku, můžete se rovnou schladit v nově zpřístupněné barokní sýpce nebo opatské rezidenci. Víc vám řekneme za chvilku. Počasí. V regionu dneska bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší denní teploty je mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Na hodinách tam máme 8 hodin a 17 minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Poušek Vody živé, toho času v ceně rozhlasového poplatku, 8 hodin a 22 minut, přejeme hezký den. V klášteře v Plasích na severu Plzeňska je po rekonstrukci barokní sýpka a opatská rezidence. Ode dneška jsou přístupné veřejnosti, včetně komentovaných prohlídek. Já už teď zdravím kastelana kláštera Plasy Pavla Duchoně, přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A musím se zeptat, jak moc jste se těšil na dnešní otevření a jak moc velká událost to pro vás je?
1: No tak ono se jedná o znovu otevření sýpky, opatská rezidence už nějakou dobu funguje, nicméně i přesto, jako z každý zpřístupnění jako další části památky vždycky značí něco pozitivního a vždycky k tomu směřujeme. Takže a samozřejmě ano, byť opatrně, tak ano, těšili jsme se.
0: Mimochodem, jak to poslouchám, máte tam krásnou akustiku, kde zrovna stojíte?
1: Teď jsem v opatské rezidenci, jsem tady na velkém schodišti, já jsem si to vyhodnotil, že tady je nejlepší signál, ale tak jestli je tam trochu halo efekt, tak to berte, že je to klášterní prostředí.
0: No, my jsme rádi, že máme takhle spojení přímo s místem. I když jde o barokní sýpku, při prohlídkách objeví návštěvníci i stavbu z období gotiky, jak to?
1: No to je vlastně právě ten minimálně evropský, ale vlastně spíš světový unikát, který v sobě ta plaská sýpka má. No, nikde nenajdete spojení patrové gotické kaple, sýpek a hodinové věže. A tak je vlastně i docela možný, že si tohle uvědomoval i ten velmi vzdělaný a respektovaný opat Ondřej Trojer. A spojení starý královský kaple, která připomínala zakladatele, fundátora, krále, posvěcovala úrodu a všechny ještě zahřešil jako připomínkou neustále plynoucího času, že možná i tohle to po architektovi Jean-Baptiste Matteovi on přímo požadoval. Takže je to možná přímo jako záměr opata spojit všechny tyhle tři stavby dohromady.
0: Dovedu si představit, že právě teď jste mnohé posluchače doslova namlsal. Kdy si můžou návštěvníci plaského kláštera tu barokní sýpku a opatskou rezidenci prohlédnout? O prázdninách každý den? A pokud ano, od kdy do kdy?
1: Tak máme otevřeno denně, kromě pondělí, kdy většina památek odpočívá. A památková den, nebo vlastně ta opatská rezidence, tak je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin, nepřetržitě. A barokní sýpku s hodinovou věží zpřístupňujeme vždycky dvakrát denně, jednou o 11:30, tak aby návštěvníci zažili ten největší polední odbíjení hodin. A pro ty, co to z nějakého důvodu nestihnou, tak to ještě nabízíme potom v 14:30.
0: Taková otázka, do Pranice v pondělí odpočívá jenom památka nebo i kastelán?
1: Já mám památka.
0: Trošku jsem tu odpověď čekal. Práce na obnově Národní kulturní památky v Plasích dneska určitě neskončily. Jaké další objekty přijdou teď na řadu?
1: No tak plánovaných oprav je samozřejmě spousta, ale všechno bude záležet na financích, jako respektive vlastně zejména situaci v Evropě a u nás doma. Ale právě třeba oprava sýpky s hodinovou věží ještě zdaleka není dokončená. A Národní památkový ústav je teď plně připraven rekonstruovat i interiéry kaplí, obou křídel stavby a vnitřního nádvoří před budovou. Takže plány jsou, i budovy kláštera v Plasích jsou ohromné, takže to nikdy není jako rekonstrukce, která by dokázala proběhnout během 2-3 let, ale ty plány jsou na desetiletí.
0: Říká kastelán kláštera Plasy Pavel Duchoň, který nás pozval do areálu kláštera, kde je od dneška přístupná zrestaurovaná barokní sýpka a opatská rezidence. Díky za veškeré informace a zdravíme na schodiště, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, ať se daří. Naschle.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty uplynulé, na některých místech ale stále ještě tropická. Teploty tam tedy neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo na nejstarší stanici v zemi Klementinum v centru Prahy, kde teploměr neklesl pod 22,5 stupně. Postupně se začne ochlazovat přes den i v noci. Plzeň pracuje na databázi významných stromů, které rostou na městských pozemcích. Mohou to být staré kusy v dobrém stavu nebo něčím zajímavé. Zatím jsou označené stromy na 14 místech. Správa veřejného statku je chce postupně zanést do mapy a informace o nich zpřístupnit veřejnosti. Ve Gdyni na Domažlicku začne rekonstrukce silnice 1/22. První etapa startuje už zítra a potrvá do 7. září. Dojde k omezení provozu hlavně v prostoru silnice 1/22 Klatovská v návaznosti na ulice Náměstí, Nádražní, Americká a Komenského. Provoz bude vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. Podrobnosti jsou na webu. Gdyně. Tachov vyhlásil soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě. Hlásit se mohou majitelé i uživatelé nemovitostí v Tachově a jeho osadách. Pravidla soutěže zveřejnilo město na svém webu. Cílem je podpořit a ocenit občany, kteří květinovou výzdobou přispívají k příjemnému vzhledu města. Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. A hokejový obránce Radko Guda změní v NHL týmy. Po 3 letech se z Anaheimu vrací na Floridu. A dnešní počasí bude převažovat zvětšená oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni začala oprava silnice v ulici Domažlická, rekonstruovaný úsek je dlouhý přibližně 1 km a řidiči musí počítat s omezením. Práce by měly být hotové do konce srpna. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už oslovení vy vole, které za pár minut zazní, dává tušit, že z archivu dneska vytáhneme vzpomínku na Voskovce a Wericha. O příhodu, ve které sehrála podstatnou roli opona plzeňského divadla, se s námi kdysi podělil Miroslav Horníček. No a za chvilku je uslyšíte. Jsou 3 minuty po 8:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Píše se rok 1935, v Plzni právě hostuje Osvobozené divadlo s Voskovcem a Werichem. Na programu je Balada z hadrů a v publiku sedí mladík Miroslav Horníček. Zbytek vám řekne sám.
1: No já jsem poprvé viděl Voskovce a Werichu na jevišti v druhém obraze, kde sedí jak Voskovec, jako Antoušek George v kládě na zítce vzadu a ponocný Jan přijde před něj. A on měl na té křandě měl roh, od trou byl 12, na druhý křandě měl flašku s rumem, napil se a Voskovec za ním udělal přesně zvuk toho rohu. A Werich přestal pít, zkusil roh, zatroubil, zkusil flašku, zatroubil Voskovec a teď on hrál dlouhou scénu bez jediného slova, kdy jenom přemýšlel. Proč troubí to, co troubit má, ale proč taky troubí to, co by troubit nemělo, že jo? A já na to čuměl jako 16-letý student, netuše, že tuhle scénu s ním jednou budu zkoušet. A když jsme to začali zkoušet, tak já mu pohyb za pohybem předvedl, jak on to tenkrát dělal. A on mi říkal, Werich, vy vole, jak to víte? Říkám, já vás viděl. Kde? On říká, říkám, v Plzni. Říkal, počkejte, to bylo 35, kolik vám bylo. Říkám, no 16 a půl, nebo 16 a čtvrt. Říkám, to si pamatujete? Já říkám, ano, to si pamatuju. Já dokonce si pamatuju vaši první forbínu, takzvanou předscénu, kdy jste vyšli ven, za váma spadla tmavomodrá plyšová opona a vy jste měli první forbínu svou a najednou si Voskovec všiml něčeho, co nemohl předem vědět, že Werich má kalhoty z tmavomodrýho plyše, jako ta opona. A na jevišti mu to řekl, povídá, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejný látky, jako mají tady v oponu v Plzni. A Werich tu smeč vybral a povídá, ano, já jim prodal zbytek.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V 8 hodin a 44 minut už opět zdravím meteorologa Martina Adamovského, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Hezké ráno, tak nic zásadního, oblačnosti máme pořád hodně, nějaký ten slabší déšť nebo mrholení se někde může vyskytovat teďka po ránu, teploty máme kolem 18-19 stupňů.
1: Něco zásadního přijde přes den nebo klídek a pohoda?
2: Ani ne, bude to spíš klidnější, ta zvětšená oblačnost se bude vyskytovat víceméně v průběhu celého dne, teploty samozřejmě budou stoupat, ale bude chladněji, což je asi dobrá zpráva pro většinu z vás, dnešní maxima budou někde mezi 25 a 28, ale samozřejmě ty teploty bude limitovat i ta oblačnost, která bude docela hodně. Nějaká ta přeháňka slabší déšť se vyskytovat v průběhu dne mohou, ale moc jich nebude. Výjimečně možná i nějaká bouřka. Předpokládali jsme včera, že by mohly být ty bouřky silnější, ale právě ta oblačnost, které bude dost, to bude hodně limitovat, takže bouřky spíše no výjimečně.
1: Víc vláhy přijde zítra nebo ji neočekáváte?
2: Přijde, to je doufejme úplně nejlepší zpráva pro řadu z vás. Během noci v té první polovině ještě těch srážek bude málo, ale k ránu a hlavně zítra ráno dopoledne toho bude hodně deště a zároveň v tom dešti budou pravděpodobně vnořené i bouřky, které mohou ty úhrny i zesilovat, takže nějakých 10-20, možná někde i malinko víc milimetrů by mohlo zítra za to ráno dopoledne napršet. Během odpoledne ty srážky budou pozvolna slábnout, nebo během odpoledne k večeru a mělo by se potom později začít i vyjasňovat, ale to spíš až během té následující noci. Jinak tedy zítra samozřejmě velká oblačnost společně s tím deštěm nebo přeháňkami, bouřkami. Teploty nižší, zítra bychom měli naměřit jenom někde mezi 21 a 24. Na horách ani ta 20 nebude a vítr většinou bude někde kolem 10-15 km za hodinu.
1: A my už jenom děkujeme. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Díky za to, že jste do dnešního dne vstoupili ve společnosti Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň. Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 49 minut loučí. Po 9. hodině naše rozhlasové dopoledne a s ním Iva Kokešová. Opatrujte se.

0: Věděli jste, že poblíž obce Kříše na Rokycansku stojí zámeček Hochberg? Jako své sídlo ho nechal vystavět v roce 1780 uhlobaron Antonín Hochberg z Hennersdorfu. Ten se zde v roce 1827 oběsil, zřejmě kvůli tíživé finanční situaci. Sídlo později odkoupila rodina Starků, která se také věnovala těžbě uhlí. Ve 40. letech 20. století chátrající zámek odkoupil pražský továrník Emil Kabát, který jej rozšířil. O 10 let později byl zestátněn a od té doby chátral. Rekonstrukce se dočkal až počátkem 21. století.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi. Každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vícepodlažní parkoviště v Plzni na Lochotině nově nabízí přes 170 parkovacích míst. U kostela v Železné Rudě vzniká kamenná replika původní kašny. Čekejte většinou zvětšenou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dnes otevírá vícepodlažní parkoviště u obchodního centra Atom na Lochotině. Stavba přišla na 115 milionů korun a nabídne desítky parkovacích míst. Část jich bude k dispozici zdarma.
2: Třípodlažní parkoviště má kapacitu 173 míst, tedy zhruba o 100 míst víc, než bylo na původní parkovací ploše. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN bude horní nekryté patro k dispozici zdarma. Ve spodních částech pak bude mix dlouhodobého registrovaného stání a krátkodobého placeného parkování. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Železná Ruda obnoví kašnu u kostela na náměstí. Čtvercová kamenná stavba bude přesně v místě, na kterém stála historicky. Náklady na zhotovení nepřesáhnou 200 tisíc korun a hotová bude do konce léta, říká starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: My jsme poprosili tady místního kameníka, který bude na základě historických fotografií budovat repliku té původní kašny, která tady byla v původních velikostech, tak jak to bylo. V první fázi kašna vodu nebude obsahovat. Do budoucna se počítá s rozšířením právě i o možnost vody.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Řehka mu funkci předá dopoledne na Vítkově.
0: Sport.
1: Fotbalisté Paraguaje postoupili do osmifinále mistrovství světa. V prvním kole play-off porazili Německo 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadilo Maroko Nizozemce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. Hokejový obránce Radko Gudas mění v NHL týmy. Po třech letech se z Anaheimu vrací na Floridu. Útočník Ivan pak podepsal v zámořské soutěži po nedávné výměně z Colorada do Bostonu s vedením Bruins roční dvoucestný kontrakt.
0: Počasí.
1: Bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně začala rekonstrukce Masarykovy ulice na Doubravce. Jako první se revitalizuje zhruba 200-metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou ulicí. Práce začaly za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je úterý 30. června, všechno nejlepší šárkám k jejich dnešnímu svátku. Máme 4 minuty po 9. Zprávy skončily. Co pro vás chystáme dál? Před přílišným slunečným zářením můžou vaše děti ochránit i speciální UV trička. Z čeho se vyrábějí, jak jsou účinná a jak dopadly spotřebitelské testy, které je hodnotily, to všechno vám povíme už za pár minut ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Chránit děti před přílišným slunečním zářením je určitě na místě. A to třeba i proto, že poškození kůže UV zářením v dětství zvyšuje riziko vzniku nádoru kůže v pozdějším věku. Jak moc jsou při té ochraně účinná speciální trička proti UV záření, to vám řekneme s Miroslavem Šutou. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co si slibovat od speciálního trička proti UV záření?
2: Výrobci slibují, že by měla ta trička zachycovat drtivou většinu UV záření, které potom neprojde na kůži a nemůže tak poškodit kůži dětí.
1: Jaká je realita? Jak moc děti takové tričko skutečně ochrání?
2: Přesně tuhle otázku si dala skupina nevládních organizací z České republiky, Maďarska, Rakouska, Slovinska. Nakoupili 20 těchto triček, z nichž 18 je dostupných i na českém trhu, a podrobili testování v laboratoři. Účinnost ochrany před UV zářením se vyjadřuje pomocí faktoru, který má zkratku UFP, a je to podobné jako u opalovacích krémů. Samotní výrobci udávali účinnost 40 až 80, to znamená, můžete to porovnat třeba s opalovacími krémy, které mají tak 30 až 50. Ukázalo se ale, že ne všechny sliby platí. Nejhůř dopadla trička, která reálně měla ten ochranný faktor jenom 15, ale ukázalo se, že to nejlepší tričko opravdu mělo ochranný faktor 80, to znamená, teoreticky byste mohli být 80krát déle na sluníčku, než kdybyste žádné tričko neměli. Z hlediska spotřebitelů je problém v tom, že ty velké online platformy vůbec neuváděly účinnost těch triček, takže ani nemůžeme ověřit, jestli jejich slib by platil.
1: Z čeho se taková trička vlastně vyrábějí?
2: Všechna ta testovaná byla z umělých vláken, často z likry, nicméně jsem našel na internetu, že jsou dostupná i bavlněná nebo lněná trička, která by nás měla chránit před UV zářením.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Nemají v sobě ta trička nějaké problematické látky, aby se pak nestalo, že sice dítě uchráníme před sluncem, ale zároveň ho vystavíme jiným rizikům?
2: To jste udeřil hřebíček na hlavičku. I tohle zjišťoval ten test. V případě rakovinotvorných azobarviv nebo formaldehydu dopadl test výborně, nebyly tam nalezeny. V případě bisfenolů, což jsou látky podezřelé z toho, že by mohly narušovat hormonální systém, tam dobrou známku dostalo jenom 7 triček. Další podobné množství dostalo trošku sníženou známku, protože tam určité množství těch bisfenolů bylo, ale v rámci hodnoty, kterou doporučuje Evropský výbor pro ochranu spotřebitele. Fiaskem skončil ten test pro 3 trička, tam byla ta doporučená hodnota překročena 4krát, ale také skoro 200krát. Čili takové tričko bych dítěti určitě nedal.
1: Co když se chceme obejít bez speciálního trička? Jaká pravidla dodržovat, abychom dítě dostatečně ochránili?
2: Kojence a batulata, čili malé děti, bychom vůbec neměli přímému slunečnímu záření vystavovat. Měl by být jenom ve stínu. U starších dětí je možné kombinovat oblečení, případně opalovací krémy, ať už používáte ta speciální trička nebo ne, neměli byste zapomenout na ochranu hlavy, čili nějaký klobouček, šáteček, čepičku, a neměli byste zapomínat na ochranu očí, čili určitě sluneční brýle. Ideální by bylo nevystavovat děti intenzivnímu slunečnímu záření zhruba mezi 11. a 15. hodinou. Před a po ta intenzita UV záření není tak velká, čili není tak škodlivé pro kůži.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
3: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Jiřího Sováka a vezme nás na nakupování.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude bych řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, Sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor, tohle to je stařecká nekritičnost, to se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje za 9:30. Skupina borovic v plzeňských lesích poblíž rozhledny Krkavec nese stopy po těžbě smoly. Město je proto zařadilo na seznam výjimečných stromů a dál je chce chránit. Podrobnosti za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Ikona rockové hudby Alice Cooper se vrací po 2 letech do České republiky a vystoupí dnes v Plzni. Koncert začíná od 20 hodin v LogSpeed.cz aréně. V rámci projektu Plzeňské náplavky se na Anglickém nábřeží v 19 hodin otevře tančírna. A dneska se bude tančit salsa. Dorazit můžete i za poslechem skvělé latinskoamerické hudby. Galerie Jiřího Trnky v Plzni zve na výstavu Pnutí společný jmenovatel. Své práce tady představují noví členové Unie výtvarných umělců Plzeň a návštěvníci uvidí malbu, grafiku, fotografii i prostorové objekty. Galerie je otevřena od 11 do 17 hodin. Jubilejní výstavu Hurvínek 100 z Plzně do Plzně uspořádalo Západočeské muzeum v Plzni. Loutkový rošťák slaví 100 let a výstava nahlíží do Hurvínkova světa, ve kterém nechybí Spejbl, Mánička, paní Kateřina a pes Žerik. Je určená všem věkovým kategoriím a otevřeno je od 10 do 18 hodin. Místo, kde se zpracovává františko-lázeňská slatina, uvidí zájemci při tematické prohlídce. Sraz je ve 14 hodin u Lučního pramene ve Františkových lázních. Místo je třeba si rezervovat v hotelu Pavlík. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací jeho díla je ženská postava a ženský akt. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.

0: Máme 6 minut po 9:30 a ve 9:45 začíná náš prázdninový pořad Zámecké léto. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech. Neobvyklé, urostlé nebo stovky let staré, i takové jsou některé výjimečné stromy v plzeňských městských lesích. Město chce ty nejzajímavější a nejvzácnější označit a informace o nich zpřístupnit lidem.
1: Teď stojíme na hrázi kamenného rybníku u borovice, která je označená bílým pruhem, sprejem asi tak ve výšce prsou, číslem 14, což je číslo toho stanoviště v textu a na mapě.
2: Vysvětluje mi lesní pedagog Antonín Chyška.
1: Jsou to vybraný významný stromy, který tvoří celou tu skupinu. Mělo by to být 21 borovic a 24 kusů dubu zimního plus 5 kusů dubu červeného.
2: A proč jste je označili?
1: Protože na nás zapůsobili tou svojí majestátností, stářím, věkem, zdravotním stavem, dobrým a mohutností. Jsou hodně letitý. Když se podíváme na ten pařez, který tady zbyl, tak jsou ty letokruhy tak hustý, že to jde horko těžko spočítat, takže jsem to spíš odhad, ale aby řekl, že to přes 200 let.
2: Tohle je jedno z těch stanovišť, kolik jich je?
1: Zatím máme vybráno 14 stanovišť na lesním úseku Bolevec. Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecký silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili takový vichr.
2: Které stromy se do seznamu dostanou, popíše Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Ten celý projekt, jak ho zpřístupníte lidem?
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let. A cílem je vytvořit seznam, kde bude vždycky mapový podklad a k tomu bude nějaký popis těch stromů.
2: Výjimečné stromy chce postupně Správa veřejného statku zveřejňovat na svém webu. U samotných stromů by pak časem mohly být i QR kódy, aby si lidé zajímavosti mohli zjistit na místě. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Jonas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mam van uppenoffial. Mam van uppenoffial. Mam van uppenoffial. Fialek.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chamecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách, téma se jmenuje Šlechta na cestách, a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak Díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích. Jak postupovat? Tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: co jsem žil.
1: Michal Tučný, Abych tu žil, tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No je to vždycky honička během té písničky, teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky, prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
2: No, účastnila, ale nedovolala.
1: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
2: Ano.
1: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
2: Tak já si myslím, že to je za A.
1: Myslíte nebo víte?
2: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
1: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
2: No, vidíte, to tak to jsem ráda.
1: Nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
2: Mám radost, děkuju moc.
1: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
2: děkuju,
1: si poslední černový
2: taky
1: den.
2: Ano, krásný den.
1: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní odevzdali kolem 4000 kusů zbraní. V klášteře v Plasích se návštěvníci ode dneška podívají i do hodinové věže. Čekejte většinou zvětšenou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Dnes mají lidé poslední možnost na policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Některé zbraně se dají zpětně zlegalizovat a když majitelé splní všechny podmínky, dostanou je zpět, jinak propadnou státu. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo také muzeum policie, říká jeho ředitel Radek Galaš.
2: Jsou pro nás zajímavé zbraně, které jsou spojené s historií toho bezpečnostního sboru. Řeknu obrazně, pistole ČZ a tenhle typ nám chybí, objevil se v amnestii, my ho chceme, tak ho dostaneme. A nebo jsou to samodomozbraně, ty podléhají zákonu, nikdy vám je nikdo neschválí a v té amnestii se můžou dostat k nám do muzea.
0: Klášteře v Plasích dnes otevírají výběrový prohlídkový okruh. Přístupný bude dvakrát denně, kromě pondělí, a návštěvníky zavede do hodinové věže. Podrobnosti dodává kastelán Pavel Duchoň.
3: Hodinová věž je speciální okruh návštěvnický, bude to samostatná záležitost. Návštěvníci navštíví patrovou gotickou kapli svatého Václava a svaté Máří Magdalény a vystoupají potom nahoru po schodišti do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Budeme se bavit o tom, jak je ten stroj denně natahován, jaký význam měl pro cisterciáky, jak oni si určovali čas a podobně.
0: Prohlídky hodinová věž budou začínat vždy v 12:30 a v 14:30. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili izolaci dalšího bytového domu v majetku města. Následovat bude zateplování dalších 3 městských bytových domů po ukončení aktuálního výběrového řízení na dodavatele, říká nezávislý starosta Josef Štícha.
4: V současné době zateplujeme jeden bytový dům. Je to ve starém sídlišti v hodnotě 10 milionů. Do konce srpna by měl být hotový a skoloudovaný. Jedná se o první část zateplování, protože nyní máme výběrové řízení na další 3 bytové domy.
0: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agend z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barty ale bude nové uspořádání efektivnější.
1: Sport.
0: Fotbalový útočník Robert Lewandowski bude po odchodu ze španělské Barcelony hrát v americké Major League Soccer za Chicago. Zámořský klub s polským hráčem podepsal smlouvu na 2 roky.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zvětšená oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách maximálně 24. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatové v ulici Plzeňská bourala 2 osobní auta, je to nedaleko čerpací stanice a v Plzni-Liticích počítejte s uzavírkou ulice Větrná, stavební práce tam potrvají zhruba týden. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, zprávy skončily 4:50, chystáme pro vás Jano Kiršner a také Karla Gota a pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem, bude to lékař a tím dnešním tématem bude žloutenka, počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Žloutenka patří mezi onemocnění, o kterých většina z nás už někdy slyšela. Možná ale, že ne všichni ví, že existuje několik typů, které se liší způsobem přenosu, průběhem i možnostmi prevence. O tom, jaká je současná situace v České republice, potažmo v našem regionu a jak se vlastně před žloutenkou chránit si budeme povídat s doktorem Miroslavem Kubiskou z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane doktore, co je to tedy vlastně ta žloutenka a jaké typy se v České republice nejčastěji vyskytují?
1: Tak žloutenka, ten název vznikl z toho, že při tom zánětu jater, který vznikne, tak skutečně může dojít, ne vždycky, ale může dojít k takové poruše jater, že člověk zežloutne. Tam vznikl ten název. Mimo jiné vlastně dojde i k bolestem, k teplotám, k pocitu na zvracení, k říčním stolicím, stmavnutí moči, změnu charakteru stolice se dá říct. A to všechno vlastně přivede toho člověka k lékaři nebo k nějakému vyšetření. Takže ale ta žloutenka, tak to je to vlastně zánětlivé postižení jater, které vede k tomu, že zežloutne kůže a nebo u některých nemusí úplně zežloutnout kůže, zežloutnou jen oči, to bělmo, to jako upozorní to okolí, že se něco děje a že by se mělo vyšetřovat dál.
0: Já jsem říkala, že několik typů, vy lékaři je máte označené písmenky. Kolik těch písmenek vlastně potřebujete?
1: Teď potřebujeme 5 písmenek A, B, C, D a E.
0: Než si budeme povídat jednotlivě o těch typech žloutenky, pojďte se trošičku vrhnout na statistiku. Jak to vypadá v České republice v aktuálním období?
1: Aktuálně dobíhá epidemie hepatitidy A, tak doufám, že už všichni zaregistrovali, že v posledních 2 letech skutečně tady byly v zásadě se dá říct nízké tisíce infikovaných. Proběhla tady epidemie hlavně kolem Prahy, kolem Brna, tam byla ta dominance výskytu. Západ Čech, ten náš kraj a Karlovarský kraj, tak tam skutečně ta situace byla lepší, ale to neznamená, že tady hepatitida A neproběhla. Jednalo se o desítky případů měsíčně a teď skutečně už vídáme v těchto týdnech jen jednotky pozitivit hepatitidy A. To je ta nemoc špinavých rukou, tam se snadno člověk nakazí, pokud prostě je buď infikovaná ta potravina, nebo si šáhl do pusy tam, kde předtím byla nějaká kontaminovaná stolice třeba.
0: Takže to je statistika, která se týká žloutenky typu A. Teď trošičku přeskočím v té abecedě. Máte i Dčko, ale o tom jste hovořil jako o úplně v podstatě zanedbatelné.
1: Ano, to je naprosto, dá se říct, v našich krajinách vzácnost a je to tím, že člověk ten virus může nosit nebo může být infikován pouze, pokud má i to Bčko k tomu, protože Dčko není tak šikovný virus a potřebuje i to Bčko, aby se mohl replikovat, takže Dčko je v jednotkách pacientů tady v našich podmínkách nebo v našem regionu a je to zanedbatelné skutečně.
0: No a B, C a E?
1: B, C a E. Já zůstanu u Ečka, protože to se přenáší vlastně stejně jako Ačko, takže taky musí být kontaminovaná potrava a v našich podmínkách je to hlavně zvěřina, vepřové maso, které neprošlo pořádnou tepelnou úpravou anebo třeba při tom porcování masa, kde ta stolice toho zvířete byla třeba na srsti, tak si někdo šáhl na rty třeba nechtěně a nakazil se. Takže skutečně hepatitidu E z toho jídla také vídáme a ty poslední 3 roky patří k těm rekordním záchytům. Jedná se o stovky v České republice.
0: Když se tedy na tu statistiku podíváte vy z vašeho pohledu, tak

0: řekněme, vidíte zlepšení, vidíte nějaké světlo na konci tunelu?
1: Zlepšení stran epidemie žloutenky A, tak tam skutečně dochází k poklesu. Je několik důvodů. Proočkovala se část populace, jednak ty, co byly v kontaktu s těmi infikovanými, a jednak teda těmi hygienickými šetřeními a lékařským dohledem se skutečně zabránilo tomu dalšímu šíření, ale ta inkubační doba je dlouhá v řádech týdnů, takže teď to zjednodušeně jako dobíhá, ale skutečně ten trend je ve výrazném poklesu.
0: Jak se žloutenka diagnostikuje?
1: Když dojde k tomu zežloutnutí, tak tam většinou je to jednoduché a v zásadě v každém případě dojde k náběru krve. A tam se myslí v té situaci, kdy se nabírá krev při zežloutnutí, při tom ikteru, tak se myslí i na žloutenky, takže tam se udělá náběr a udělá se panel hepatitid a máte v zásadě ten den výsledek.
0: Kdy k vám pacient přichází?
1: Na infekci anebo
0: no,
1: k lékaři?
0: Myslím k lékaři. Kdy si člověk nejčastěji řekne, něco se mnou není v pořádku, musím k lékaři?
1: Pokud to vztáhneme k hepatitidám, tak začnu od konce této zežloutnutí. Máme pána, abychom si to hezky zapamatovali, který šel na tenis a jeho spoluhráč mu řekl, že je tak žlutý, že s ním odmítá hrát, ať jde laskavě k lékaři. Tak to je to jasné, kdy vyhledáte praktika, urgentní příjem nebo nás. A pak máte situace, kdy ten člověk nezežloutne, není ikterus a má jenom právě bolesti břicha, je mu na zvracení, pozvrací se několikrát, najednou mu třeba zbělá stolice, má to takovou bělejší, světlejší barvu, která je absolutně netypická, neměl to nikdy předtím, takže má už změn charakteru trávení. Pak tomu může mít zvýšenou teplotu, málo kdy horečku. No a na tom začátku právě jsou jenom ty nespecifické příznaky typu bolesti kloubů svalů, pobolívání hlavy, prostě nic, co by nás upozornilo na hepatitidu, na ten zánět jater.
0: No a jak se pokračuje potom v léčbě, po té, co se pacient dostaví k lékaři, to si budeme s panem doktorem Miroslavem Kubiskou z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni povídat už za chviličku.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje s panem doktorem Miroslavem Kubiskou. Si dnes dopoledne povídáme o žloutence. Ještě přece jen, než se dostaneme k té léčbě, možná, že bychom měli vysvětlit a na chviličku se zastavit u toho přenosu těch jednotlivých typů žloutenky. Jak ten přenos probíhá?
1: My jsme řekli, že u té hepatitidy A a E ten přenos vlastně fekálně orální se říká, to znamená kontaminovaná stolice, se dostane buď přímo přes naše prsty třeba do našich úst a ten virus sníme a tam pokračuje dál ten jeho život a to množení. To je ta jednodušší varianta, se dá říct, no a pak a to je to Ačko a Ečko. Prostě sníme to, dá se říct jednodušeně.
0: Ano.
1: A je tam ten kontakt. No a hepatitida B a C, tak tam je situace úplně jiná. Tam je přenos v zásadě při sexuálním styku, nebo když je kontakt krve, nebo to je ten parenterální přenos, to znamená přenos krví nebo krevními deriváty, plazmu a tak podobně. A tam to je třeba při poranění, při krevní transfuzi teoreticky a tak podobně, takže to je ten krevní přenos. No a pak se nesmí zapomínat na přenos matky na dítě. Pokud je matka neléčená a je infekční, tak skutečně při tom porodu nejčastěji může nakazit i toho novorozence.
0: Může, nebo se to vždycky stane?
1: Sami velké množství proměnných. To znamená, pokud je matka infekční, neprošla třeba screeningem, dostala se do péče náhodně, prostě je tam to největší riziko, tak tam skutečně šance je. Tam těžko se to říká v procentech, ale tam skutečně k nákaze dojít může. Zažili jsme to, nebo vídáme to velmi vzácně u hepatitidy B, teď z minulého roku si pamatuju jednu hepatitidu C například, ale v našich končinách, protože máme tu péči, tu přednemocniční, nebo tu předporodovou máme perfektní na vysoké úrovni, tak skutečně je to v našich končinách vzácnost. A hlavně teď nám rodí matky, které už jsou v tom věku, kdy mají pravidelné očkování hepatitidy B, to v úvozovkách povinné, ale to pravidelné, takže najednou máte proočkovanou část populace, která vám jde k porodu a vlastně není možné, aby novorozence nakazili, nebo to dítě nakazili hepatitidou B, protože jsou sami proočkované a není možné, aby byly infekční.
0: Jasně. Tak jsme si probrali ten přenos a teď už se tedy pojďme bavit o tom, když se skutečně člověk nakazí. Která ta žloutenka, který ten typ je z vašeho pohledu pro člověka, pro jeho zdraví nejnebezpečnější?
1: Těžká otázka, ale když zůstanu u epidemie hepatitidy A, která teď dobíhá v České republice, tak tam skutečně máme z loňského roka přes 30 úmrtí. V relativně nízkém věku, průměrný věk byl někde nad 50 let. To skutečně jako je relativně nízké. A to se týkalo populace, která byla už nějak znevýhodněná, měla nemocná játra, spoustu jiných onemocnění a tak podobně. Takže v tomhle smyslu u rizikové populace je to i hepatitida A velice nebezpečné onemocnění s dlouhým průběhem a s relativně vyšší smrtností právě u té rizikové populace. Takže v tomhletom jako akutním průběhu a při té epidemii, tak to Ačko vůbec není tak, že by to proběhlo a chvíli jsem se léčil. Jo. Může to probíhat i tak. Pak máme hepatitidu B a C, to znamená ten přenos krví a sexem, popřípadě z matky na dítě. A tam je jedna zásadní změna a to, že mimo té akutní fáze, která proběhne hned po nakažení, tak to množení toho viru a ten zánět jater je chronický v řádech týdnů, měsíců až let. Vůbec ne u všech. Některý imunitní systém si s tím poradí relativně dobře a drží nám virus inaktivní, ale bohužel u neúplně malé části populace nebo těch infikovaných skutečně ten zánět jater probíhá roky. A v tomhle smyslu právě nám pomaličku poškozuje játra do fibrózy až té cirhózy, kterou my známe u těch alkoholických poškození, ale i v tomhletom smyslu infekčních onemocnění můžeme dojít do cirhózy. Takže to je ta zásadní nebezpečná věc, která toho člověka pomaličku zabíjí. A poslední věc je významně vyšší riziko toho obávaného hepatocelulárního karcinomu, to znamená nádoru jater, který skutečně sem tam vídáme a je to právě u těch lidí, kteří nebyli zachyceni a měli tu chronickou neléčenou hepatitidu B nebo C.
0: Takže se dá říct, řeknu to teď velice laicky, že je pacient, který je postižený až do konce svého života.
1: Může, ale v zásadě pouze ten, který ten virus nedrží, jako ten jeho imunitní systém reaktivní, a který nebyl vyšetřený a který není léčený. A teď právě směřuju k té léčbě, kdy hepatitida B v některých případech, pokud je potřeba léčit, vůbec to není třeba u 5% těch infikovaných, takže relativně málo, tak pokud je potřeba léčit, tak dostávají jednu tabletku jednou denně a ten virus se drží neaktivní a ten organismus nepoškozuje. Hmm. Ale je tam ta jedna tabletka jednou denně u malé části těch infikovaných. A funguje to perfektně, je to skvěle snášené. No a u hepatitidy C, tam je novinka, že od roku 2018, pokud je potřeba léčit, to znamená, ten virus se množí, tak my toho člověka dokážeme za 2 až 3 měsíce vyléčit. To je obrovská změna proti dřívějším dobám, kdy skutečně lidé umírali na fibrozu a cirhózu a všechno, co jsme řekli, protože nebyla dostatečně dobrá léčba. Ona nějaká byla, nebylo to úplně ideální, ale teď máme tabletku jednou denně po dobu 2 až 3 měsíců a hepatitidu C dokážeme vyléčit.
0: Pane doktore, všichni pacienti jsou vždycky hospitalizováni?
1: U žloutenky A, nemoc špinavých rukou, dobíhající epidemie, tak tam je ta zákonná povinnost izolace. Takže tam skutečně nařizujeme to protiepidemické opatření, tak aby ten člověk nešířil dál. A v zásadě těm lidem je, dá se říct, špatně. Takže kolikrát z té naší péče, tam antivirotika jako taková proti tomu viru nedáváme, ale dáváme infuze, věci proti zvracení, kolikrát proti vysokým teplotám. Takže kolikrát jsou i rádi, i přesto, že jim to nařizujeme, že s námi musí být, tak jim poskytujeme tu symptomatickou terapii, kdy jim tlumíme ty obtíže a pomáháme jim. Takže tam je ta zhruba týdenní hospitalizace nařízená, tak aby se zamezilo šíření.
0: A u těch dalších typů léčíte, chci říct, pacienty se žloutenkou některých typů i ambulantně?
1: Určitě. Naprostá většina je řešená ambulantně a u toho Bčka, Cčka spíše, pokud jsou komplikace.
0: Naším dnešním hostem je doktor Miroslav Kubiska z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. A za chviličku pokračujeme, například prevencí.

0: Ještě chvíli si budeme povídat s panem doktorem Miroslavem Kubiskou o žloutence. Ještě mám takový dotaz, pane doktore, jestli zaznamenáváte nějaké trendy ohledně pohlaví, jestli se nakazí více mužů nebo žen. Můžete to nějak zhodnotit?
1: U té epidemie, která k nám dobíhá, Ačka, tak tam je o něco více infikovaných mužů. To, co ale pro mě bylo velké překvapení, je, jak jsme zmínili několik desítek teda úmrtí v loňském roce na právě hepatitidu A, tak tam z těch snad 36 byly 3 nebo 4 ženy. To znamená naprostá dominance mužů. Může se to vysvětlit různě, jestli vyšším abuzem alkoholu třeba podobně, nebo vyšší nemocností, ale ten průměrný věk jejich byl porovnatelný, když na tom malém vzorku žen, ale tam byla jasná převaha u úmrtí mužů, výrazně více. A v letošním roce je zatím hlášeno 6 úmrtí na Ačko a tam jsou všichni muži.
0: Tak a teď pojďme na to důležité, a to je prevence. Jak se před žloutenkou můžeme chránit? Co doporučujete?
1: Rozdělíme to na ty dvě skupiny, takže Ačko, které ty dobíhá, a Ečko, tak tam jednoznačně potrava, potraviny, anebo kontaminovaná voda. To znamená, v České republice u zvěřiny a vepřového masa tak jednoznačně tepelná úprava. Běžná, nic zásadního. To, co běžně děláme, tak stačí. Tam jenom třeba nemám pochopení pro zvěřinový tatarák, protože to je přesně ta cesta, jak se nakazit tou hepatitidou E. To znamená, tepelná úprava je to první. Co se týče vody, tak tam hlavně při cestování prakticky kamkoliv mimo EU, tak je potřeba myslet na to, že ta voda může být kontaminovaná a pít teda pouze balenou vodu. Zapomíná se na led. Led naopak ten virus hepatitidy A uchovává, pomáhá mu přežít ten chlad, takže ten rozpuštěný led vlastně uživí ten virus a i touto cestou se můžeme velice snadno nakazit.
0: No a když se mluví o té žloutence typu A jako o nemoci špinavých rukou, tak bychom asi taky měli zmínit něco, co si myslím, že všichni ví, ale pořád se to musí opakovat.
1: Ano, tak ta hygiena rukou ve smyslu alespoň toho umytí, nejlépe třeba použití dezinfekce, zvlášť v době epidemie po jízdě třeba MHD, tak tam to je skutečně ten základ. Takže mytí rukou a třeba v některých ještě těch rizikových situacích dezinfekce, to je prostě základ a návyk podle mě už skoro běžný.
0: Ano, to už bychom možná ani nemuseli připomínat. No a teď je tady očkování.
1: Ano, tak u hepatitidy A je věc velice jednoduchá a dvě dávky očkování nám skutečně stačí na tu dlouhodobou, v zásadě se dá říct do životní ochranu. Bohužel, nebo z mého pohledu bohužel, to není to pravidelné očkování, je to něco navíc, co si člověk musí ve většině případů zaplatit a proto se na to zapomíná, nebo proto ta proočkovanost je relativně nízká v České republice. U nás jsou proočkovaní akorát turisti a pak integrovaný záchranný systém. Takže relativně málo lidí, nebo ty, co chtěli. A teď teda během epidemie se doočkovalo spoustu lidí, kteří byli v kontaktu s někým, kdo už pozitivní byl a nechtěl teda si prodělat. Takže to nám velice rychle narůst, nebo tam byl nárůst těch proočkovaných, ale naprostá dominance populace neočkovaná. Takže to je hepatitida A, jak se chránit a stačí nám opravdu dvě dávky na tu dlouhodobou prakticky doživotní ochranu.
0: No a další typy žloutenky a prevence před nimi?
1: No a zbývá nám to Bčko, Cčko, tam teda jsme řekli přenos sexuální cestou krví a v případě z matky na dítě, no tak sexuální střídmost, tak když je nějaký kontakt sexuální, tak nám stačí ta bariéra ve smyslu užití kondomu. Takže to nám skutečně stačí, abychom se nenakazili tou sexuální cestou, no a prevence u krevního přenosu, tak tam skutečně je věc komplikovaná a pokud se někdo poraní a o něčí krev a sám je poraněný, tak tam skutečně by měl vyhledat naši pomoc, tak abychom ho zajistili případně nebo naplánovali tu péči. Takže prevence je jednoduchá.
0: Zmínili jsme ještě v souvislosti se žloutenkou drogově závislé osoby, které užívají intravenozně drogy. Asi bychom k tomu mohli také něco říct.
1: Ano, ta situace se v zásadě v posledních letech změnila tím, že je relativně dobrá dostupnost těch testovacích center, K-pointu a tak podobně těch nízkoprahových a spoustu lidí se žloutenkou C se odléčilo. Jak jsme řekli, je to vyléčitelné onemocnění. To, co ale se musí připomínat, je to, že se může ten člověk kdykoliv nakazit znovu hepatitidou C. Prostě jednou se vyléčí, ale může se nakazit znovu. Takže to připomínáme. No a já vždycky říkám, jako, že to je prostě průřez populací. Máme odléčené lidi s hepatitidou C z jakéhokoliv odvětví si představíme, prostě měli v životě situaci, kdy se nakazili, tak to je prostě a je důležité prostě to odléčit a nenakazit se znovu. Vrátím se k hepatitidě B, takže tam jsme neřekli, že vlastně relativně velká část populace už je proočkovaná, teď nám dorůstá ta populace, která byla očkovaná v dětství tím pravidelným očkováním, takže najednou vlastně hepatitida B téměř vymizela v těchto věkových skupinách a vlastně dá se říct, že my se s ní budeme setkávat čím dál tím méně, nebo si odléčíme už jenom ty, kteří se nakazili dříve, popřípadě k nám přicestovali z jiných zemí, a takže to do budoucna bude výrazně nižší problém, než býval hepatitida B.
0: No a ještě na závěr pojďme připomenout, že 28. červenec je světovým dnem hepatitidy. Fakultní nemocnice v Plzni se k němu samozřejmě připojí. Jak, pane doktore?
1: Připojíme se k němu opakovaně i po loňské zkušenosti, takže budeme poskytovat konzultace a budeme poskytovat možnost testování, protože jeden jediný způsob, jak prokázat hepatitidu B nebo C, je prostě náběr krve. Jinak to nejde, nic nás na to neupozorní jiného, jako, nebo respektive upozorní ano, ale nic jinak to nemůžeme prokázat. To znamená, kdo měl někdy nějakou situaci, kdy se mohl nakazit, apeluji nebo prosím nebo nabízím tu možnost, že prostě náběr krve buď u nás nebo praktického lékaře je možný, je to jednoduchá věc a výsledek má prakticky do druhého dne.
0: A samozřejmě nejen toho 28. července, ale kdykoliv.
1: Ano.
0: Naším dnešním hostem byl pan doktor Miroslav Kubiska z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň. Díky za vaše zajímavé informace, ať se vám práce daří, mějte se hezky, příště naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 3 minuty bude 10:45. Uzavřeli jsme téma žloutenky, ale u zdraví ještě pořád zůstáváme. Některé nemocnice hlásí nedostatek krve. V létě počet dárců tradičně klesá kvůli omezením spojeným s cestováním. Krev chybí i v Karlovarské krajské nemocnici. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji už po písničce.

0: Nedostatek krve má transfuzní oddělení nemocnice v Karlových Varech i Chebu. Situace se před létem každý rok opakuje. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud má člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
1: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, protože jsou i odběry plazmy. Nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6 a 9 hodinou.
2: Prvodárce?
1: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak zase 4-5 let zpátky.
3: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfuzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
1: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
2: A teď ta krev ještě navíc chybí.
1: Takže budeme rádi, že dorazí kdokoliv.
3: A vy jste prvodárkyně.
4: Jsem prvodárkyně.
3: Rozhodla jste se darovat krev? Proč?
4: Inspirovala mě tady moje teta, že to dělá pro dobrou věc, dělá to zadarmo a pomáhá to lidem.
3: Primářkou transfuzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?
5: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Máme ale i už tropické choroby v Evropě. Virus západonilské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu. Musíme tam počítat s těmito intervaly.
3: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
5: Nula negativní jako univerzální krevní skupina, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci.
6: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí. Nelekněte se, píchněte. Zatím všechno v pořádku.
3: Maria, jak dlouho darujete krev?
7: To mohlo být třeba v roce 2010 asi.
3: Takže 15-16 let.
7: Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat a pak se snažím, někdy to vyjde častěji, někdy méně častěji.
3: A že chybí krev, víte?
7: Slyšela jsem.
3: Reagují lidé, chodí třeba takhle, ptají se, chybí, chtějí častěji darovat právě proto, že ta krev teď před létem chybí.
8: Ano, určitě, každoročně je léto pro nás krizový období a ty lidi, dárci, sami se ptají, jestli můžou dorazit, jak nám pomoct.
3: Říká Lucie Petrovičová, zdravotní sestra z transfuzního oddělení tady v Karlovarské nemocnici. Takže paní už má teď všechno připravené, takže...
8: Za zhruba 6 minutek bude mít... Hotovo. Odběr hotový.
3: Teď jsou potřeba vlastně všechny krevní skupiny.
8: Ano.
3: Před tím
8: napříč,
3: létem.
8: Ano.
3: I když mají transfuzní stanice krajské nemocnice asi 3,5 tisíce dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. Centrální plzeňský obvod hledá svoji hudební hvězdu. Hlásit se mohou neprofesionální zpěváci nebo kapely. Čekejte zvětšenou oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Profesionální a dobrovolní hasiči od rána zasahují na rybníku Draví 2 v Malesicích u Plzně. Rybáři, kterým revír patří, tam zaznamenali větší úhyn ryb. Na místě jsou i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Hasiči se pokoušejí vodu okysličit a zabránit ještě větším škodám, říká malesický starosta Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Pravděpodobně ten úhyn ryb způsobil nedostatek vody a kyslíku ve vodě, protože v přítoku na tom Chodíkovském potoce v podstatě voda neteče žádná, že ráno byli alarmováni jak profesionální, tak dobrovolní hasiči zjistili akutní nedostatek kyslíku. Těch mrtvých ryb jsou zatím stovky a hasiči teď nějakým způsobem aerifikují tu vodu, ponořili do ní čerpadla, stříkají na hladinu a uvidíme, co se bude dít dál.
1: Škodu zatím rybáři nevyčíslili. Centrální plzeňský obvod spustil vlastní talentovou soutěž s názvem Trojka hledá svoji hvězdu. Hlásit se mohou neprofesionální zpěváci, zpěvačky, hudební uskupení, sbory nebo kapely. Podmínkou je, že přihlášení musí žít, pracovat, působit nebo studovat na území tohoto městského obvodu. Podrobnosti dodává mluvčí tamní radnice Michála Adámková.
3: Kdo se chce přihlásit, může během letních prázdnin poslat videonahrávku na e-mailovou adresu, která je zveřejněna na webových stránkách 3. plzeňského obvodu. Zaslaná vystoupení posoudí odborná porota, složená z profesionálů z hudební branže, společně s vedením městského obvodu Plzeň 3.
1: Vybraní finalisté se představí 18. září při finálovém večeru v plzeňském Škodalandu. Vítěz soutěže získá odměnu 33 333 korun. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Prezident Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
4: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Maroka postoupili do osmifinále světového šampionátu. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem Paraguay vyřadila Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době.
0: Počasí.
1: Čekejte zvětšenou oblačnost, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne i silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Slabý severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň kilometr 127 u Boru na Tachovsku. Pozor na odstavené nákladní auto a v Klatovech ulici Plzeňská nedaleko čerpací stanice se vyšetřuje dopravní nehoda. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme vám krásné úterní dopoledne, máme 4 minuty po 11. a zveme vás k poslechu jazykového koutku. Když je něco mega, znamená to mezi mladými něco opravdu mimořádného. Potvrdí to náš jazykový koutek už za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kovář.

0: kapacit jsme se začali běžně setkávat s označením velikosti elektronických souborů v takzvaných megabajtech, tedy milionech bajtů. V běžné mluvě uživatelé často zkracují tuto jednotku a říkají například, že soubor má 2 mega, místo toho, že má 2 megabajty.
1: Znám lidi, kteří s počítači celkem nemají nic společného a přesto výraz mega používají. Třeba realitní makléři. Jedná se o stejný význam, když se řekne, že třeba byt stojí 2,5 mega.
0: Máte pravdu. I v tomto případě se výraz mega používá ve smyslu milion, tedy byt stojí 2,5 milionu. Toto užití výrazu mega samozřejmě není spisovné, patří do nespisovné mluvy, často je součástí profesního slangu, například u zmíněných realitních makléřů, ale i dalších profesí, které pracují se zakázkami v řádu milionů.
1: Nedávno jsem v tramvaji zaslechl konverzaci dvou asi desetiletých děvčat a nevypadalo to, že by mluvili o zakázkách v řádu milionů, ale přesto se u nich výraz mega vyskytoval v každé třetí větě. To už asi nebude mít souvislost s číselnou hodnotou, že ne?
0: Význam předpony mega se nejprve posunul a tato předpona začala signalizovat, že je něco neurčitě velmi velké, nebo je toho opravdu hodně. V češtině máme z této doby například slovo megamarket pro obchodní dům, který je větší než supermarket. Podle dat z korpusu českého jazyka bylo toto slovo nejčastěji užíváno kolem roku 2000. Od té doby je jeho výskyt sporadický. Bylo nahrazeno podobně užívaným slovem hypermarket. Slovo mega se postupně osamostatnilo. Něco je zkrátka hodně velké, nebo je toho opravdu mnoho. Samostatné slovo mega se vyskytuje téměř výlučně v mluveném, nespisovném, neformálním projevu a spíše u mladších mluvčích. Spojuje se s podstatnými i přídavnými jmény, slovesy i příslovci. Takže můžeme při běžném hovoru slyšet, že je něco mega hustý, ve smyslu, že je to naprosto úchvatné, někdo se chová mega ješitně, někdo něco mega podělal, někdo je mega borec, nebo něco je mega náhoda. Ve všech těchto případech bychom si za slovo mega mohli dosadit slova jako velice, naprosto, úplně, hodně velký a tak dále. Proč dochází v tomto významu právě k uplatnění slova mega a ne třeba výrazů jako super nebo hyper, o tom můžeme jen spekulovat. Možná je to i snadnou výslovností a spojitelností slova mega s dalšími slovy v proudu řeči.
1: Dnešní jazykový koutek připravila Růžena Písková. Díky za to, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek se věnuje největší dominantě Mariánských lázní, hlavní lázeňské kolonádě. Vznikla podle návrhu vídeňských architektů a vyrobená byla ve stejném roce jako Eiffelova věž v Paříži. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku, bude to ještě před 11:30 a přejeme vám příjemný poslech.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlavní lázeňská kolonáda zdobí Mariánské lázně od roku 1889. Ocelolitinová konstrukce přežila bez úhony obě světové války. Několikrát změnila jméno. Původní název zněl Kolonáda křížového pramene. Později získala jméno po sovětském spisovateli Maximu Gorkem. Více o historii největší dominanty Mariánských lázní řekne architektka Ludmila Míková.
1: Je to vlastně prostor, který vždycky byl promenádním prostorem už od počátku založení lázní, takže pokud nebyla ještě kolonáda, tak se tady vysadily stromy, topoly, které vlastně vedly lidi k pramenům a dělali příjemný stín. Potom se v roce 1823 postavila taková zděná empírová kolonáda. Byl to spíš takový kursál, který se používal na různé společenské události.
2: Na konci 19. století nahradila zděnou krytou stavbu nová kolonáda z ocele a litiny, popisuje odvážný stavební krok architektka Ludmila Míková.
1: To byl úplně nový prvek, který i ten, kdo to tady montoval, což byl místní stavitel Koenig, vlastně se k takové zakázce dostal poprvé.
2: Obecně se traduje, že Mariánsko-lázeňská kolonáda je nejdelší. Pojďme to vyvrátit nebo uvést na pravou míru.
1: Ano, ona už prošla takovou přestavbou nebo rekonstrukcí, která začala v roce 1973 a v tu chvíli se nám ta kolonáda, která byla dlouhá 180 metrů, tak se vlastně zkrátila o takovou jako butikovou nebo jitřní kolonádu, ve které byly hlavně obchůdky a takové malé krámky. A ona má vlastně takovou sestřičku ve Francii, protože ve stejné době, v roce 1889, se dodělávala k světové výstavě Eiffelova věž. Tak ta je přes 300 metrů, tak možná jsme měli mít takovou položenou Eiffelovou věž tady v Mariánských lázních.
2: Takže jaká je délka Mariánsko-lázeňské kolonády?
1: Kolonáda je široká 12 metrů, je v těch kupolích vysoká také 12 metrů a dlouhá je teďka 135 metrů.
2: Pokud zvedneme teď naše hlavy vzhůru, díváme se na nádhernou kazetovou výzdobu.
1: Ta kazetová dřevěná výzdoba kolonády té hlavní lodi je zrekonstruovaná. Ona byla z části zasažená dřevomorkou, když se ta rekonstrukce v 70. letech začala dělat. No a pak se nevědělo, co s těmi klenbami, které byly štukové. No a tak se přistoupilo k takovému odvážnému nápadu, když teda máme novobarokní kolonádu, že by se mohly tady udělat fresky. Takže pan akademický malíř Josef Vyletěl tady pustil uzdu své fantazii a zobrazil tady všechny možné živly, vodu, vzduch, oheň, touhu člověka létat a i nad hudebním pavilonkem je vlastně taková apoteóza hudby.
2: Kolonáda je od roku 2010 zapsaná na seznam národních kulturních památek. Z Mariánských lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

dneska dopoledne nebude chybět kalendárium. Za chvilku po písničce si s Petrem Jungmannem připomeneme třeba slavný román Jih proti severu a vrátíme se také na mistrovství ve fotbale v Anglii v roce 1990.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové.

Rádio vašeho kraje, skupina Brontosavoři, minutku před 11:45. Babské rady Jarky Vykoupilové dneska přinesou recept na letní nadýchanou bublaninu. A dozvíte se i to, odkud tahle dobrota vzala svůj název. Počkejte si na to.

0: České rady.
1: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moci předepisovat o 1200 léků víc než teď. Město Touškov na Plzeňsku uspělo v soutěži Zelená obec roku. A čekejte zpočátku většinou oblačno, později částečné vyjasnění, odpoledne místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Příjemné úterní poledne přeje Andrea Samešová. Praktičtí lékaři budou moci od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Město Touškov na Plzni severu skončilo druhé v celorepublikové soutěži Zelená obec v kategorii nad 1000 obyvatel. Podle nezávislé starostky Kateřiny Duchkové získalo město ocenění hlavně díky projektu sdílené elektromobility.
3: Velmi si vážíme toho, že tento náš přístup k rozvoji města a ochrany životního prostředí zaujal porotu natolik, že jsme získali druhé místo v celostátní soutěži Zelená obec roku. Ještě větší radost nám však dělá to, že náš unikátní model a projekt sdílené komunitní elektromobility se stal inspirací pro další města a obce po celé České republice.
0: Hejtmanství Karlovarského kraje dnes zrušilo stav zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V kraji platil od pátku, kdy ho vyhlásil hejtman kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, které výrazně zhoršovaly riziko vzniku požáru v přírodě. Podle krajského úřadu se situace zlepšila a bezprostřední nebezpečí už nehrozí. Hejtmanství přesto vyzývá lidi, aby byli při rozdělávání ohně v přírodě opatrní a vždy zohlednili aktuální počasí i stav okolní vegetace. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo více než 1,25 milionu cizinců.
4: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Brazilští fotbalisté prošli na mistrovství světa do osmifinále. Japonsko porazili 2-1. Maroko pak zvítězilo nad Nizozemskem 2-1 po penaltách a stejným výsledkem Paraguay vyřadila Německo. 8 českých tenistů dnes vstoupí do dvouhry na Wimbledonu. Už popoledně nastoupí na travnatém grandslamu Marie Bousková proti Australance Gibsonové a Tereza Valentová proti Krajance Karolíně Plíškové.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi převažovat zpočátku zvětšená oblačnost, hlavně kolem poledne, postupně až částečné vyjasnění, místy i přehánky, výjimečně bouřka. Teploty 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni v ulici u Světovaru, srazila se dvě osobní auta. Dopravní nehoda blokuje provoz v Domažlicích v ulici Masarykova, tam se také střetla dvě osobní vozidla a nehoda je ještě na silnici 27 u Plas na Plzni severu, tam havaroval motorkář, na místě zasahují policisté, projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
5: Máme 5 minut po 12. hodině, tady je Iva Kokešová, přeji vám hezké úterní odpoledne, telefonní číslo 221 554 222 už je volné, zavolejte a pokud jste poslali přáníčko e-mailem, za chviličku ho velmi rádi vyřídíme.

0: mořem.
1: Do Českého rozhlasu Plzeň telefonuje pan Jarda z Hořovic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jestli to možný, prosil bych zahrát písničku od Kabátu Houby magický pro mě a pro moji současnou manželku, s kterou jsem se v neděli, je to 19 let, jsme se potkali, když jsem jako řidič linky Eurolines vezl do Vídně. Dneska máme dvě krásné zdraví děti a jsme šťastní. Děkuju moc krát.
1: To je krásný příběh, takže vy jste řídil autobus a vaše...
2: Ano, já jsem byl řidič povolání.
1: A vaše manželka jela do Vídně.
2: Ta tam jela pracovně, ano.
1: A jak jste se dali do řeči? Nezlobte se, nejsem moc zvědavá, ale hrozně by mě to zajímalo. Určitě jste vezl, ještě spoustu dalších žen jste vezl v tom autobusu, vidíte?
2: No, podle jízdního řádu jsem tam měl být v poledne, ale to nešlo, podle předpisů. Tak spěchala, tak jsem říkal, tak tady máš pasy, tak, teda tady máte pasy, rozdejte je, to jsem tenkrát ještě kontrolovali na hranicích a já zatím pojedu. Tak to stihla.
1: Aha, tak to je krásná opravdu náhodička a dneska jste tedy spolu 19 let?
2: 19 let jsme spolu, ano.
1: Tak ať vám to dál...
2: V neděli
1: to tak bylo. Ať vám to dál drží a Houby magický jsou samozřejmě připravené. Tak naslyšenou a zdravíme vaší paní, mějte se moc krásně.
2: Vyřídím to, děkuju moc krát, naschledanou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, úterní písničky pro vás a na telefonu pan Jaroslav Stachová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý celý den. My bychom chtěli nechat zahrát paní Marie Zelenkové k jejím krásným 90. narozeninám. Hlavně jí přejeme to zdravíčko a pravnoučata Míša, Adélka, Kubík posejí velikou pusu a my se k tomu všichni připojujeme.
0: Ano,
1: a
0: i Český rozhlas Plzeň k 90. nám samozřejmě moc gratuluje. Pane Jaroslave, naslyšenou.
1: Díky. Naschledanou.

Máme tady první dnešní e-mailové přání. Ráda bych nechala zahrát písničku pro pana Jardu Bureše ze Sokolova, který dnes slaví narozeniny. Přeji mu hodně štěstí, zdraví a v sobotu krásnou velkou rodinnou oslavu.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a jsou tady úterní písničky pro vás. Na telefonu je Filip a volá nám z Ondřejovic. Filipe, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak Filipe, co máš na srdci, komu budeme posílat písničku?
1: Mojí babičce.
0: Ty jsi u babičky na prázdninách, viď?
1: Ano.
0: No a jaké to je u babičky?
1: Docela dobrý.
0: A babička vaří?
1: Jo.
0: A co pak bylo dneska k obědu, nebo teprve bude oběd?
1: Bude.
0: A co to bude?
1: To ještě nevím.
0: Aha, takže babičce k tomu vaření, aby se jí to povedlo, zahrajeme Marcela z Moška. Všechny vás do Ondřejovic zdravíme, užívej si, Filipe, prázdniny a někdy zase naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

Čteme si další mailové přání. Prosím o písničku Máme jen sebe od Nedvědů pro pana Ericha Purkarta k jeho 85. narozeninám. Pevné zdraví přeje a pozdrav posílá vnuk Marek z Plzně.

0: Vašek ze Březí je na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji paní Ivo za přivítání. Zdravím vás z rádio, všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Písnička letí do Rockovic pro Vladimírovi, protože mi včera nechal zahrát a on si koupil nový auto, tak já mu chci popřát, aby najezdil hodně, šťastně hodně kilometrů a aby ty ženský jako tu, na tu mucholapku se lepily, protože on furt potřebuje nějakou ženu, tak aby se mu dařilo a ať jezdí pomálu a rovně. Že mu to tomu vzkazuje Venca ze Březí. A paní Ivo, já moc děkuji a těším se na shledanou.
0: Mějte se krásně, někdy zase zavolejte. Naslyšenou.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady je Český rozhlas Plzeň a další mailová gratulace. Ráda bych nechala zahrát pro strejdu Bohouška, který dnes slaví 84. narozeniny. Strejdo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a příjemně prožitých dní. Máme tě moc rádi. Eva s rodinou.

0: Teď nám telefonuje paní Věrka z Blatnice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Zdravím všechny obsluhující i posluchače a chtěla bych jenom tak z nostalgie po tu písničku, o kterou jsem vám řekla, pro všechny posluchače. Děkuji vám a pěkný den.
0: Rádi vám ji zahrajeme samozřejmě. A paní Věrko, jak se máte takhle v úterý odpoledne?
1: No jde to. Většinou pořád ležím ve vodě.
0: Dobře, a to už nemáme dneska 40 stupňů, to už se nám ochladilo.
1: Ale
0: pořád je to na koupání.
1: No ještě ten dešť nějaký by měl přijít.
0: Pršelo vůbec u vás teď včera? Včera ano, 17. U nás jenom 15. U nás to bylo ještě horší.
1: No, tak to je. No vůbec, tak, vůbec to nebylo poznat.
0: Snad už se dočkáme. Na zítřek meteorologové něco slibují, tak doufejme.
1: No, my jsme taková kotlina, kde není nikde nic. Tak vás zdravím srdečně. Děkuju za
0: hraní. Já vás taky. Paní Věrko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: náhled pryč. Nestrať ho, prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí. A vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí. Na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku. Nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Ještě tady máme jedno mailové přání od Honzy z Klatov. Chtěl by zahrát písničku od Tiny Turner, takže samozřejmě zazní. A Iva Kokešová se 8 minut před jednou, tedy 8 minut před zprávami loučí. Přeji vám příjemný poslech, krásné odpoledne a těším se příště na slyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přemoženská uzenina.
2: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
3: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň označuje významné stromy na svých pozemcích, chce je ochránit. Tachov hledá nejhezčí květinovou výzdobu ve městě. Lidé se mohou hlásit až do konce září. A čekejte zpočátku oblačno, později částečné vyjasnění, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samašová. Plzeň tvoří databázy významných stromů, které rostou na městských pozemcích. Mohou to být staré kusy v dobrém stavu, anebo stromy něčím zajímavé. Zatím dostaly značení na 14 místech. Správa veřejného statku města Plzně je plánuje postupně zanést do mapy a informace zpřístupnit veřejnosti. Příklady popíše lesní pedagog Antonín Chyška.
4: Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecké silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili takový vichr.
3: Tachov vyhlásil soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě. Hlásit se mohou majitelé i uživatelé nemovitostí v Tachově a přilehlých osadách. Pravidla soutěže zveřejnilo město na svých webových stránkách. Cílem je podpořit a ocenit občany, kteří květinovou výzdobou přispívají k příjemnému vzhledu města.
5: Soutěž má 4 kategorie, a to výzdoba okna nebo balkónu, výzdoba okolí bytového domu, výzdoba rodinného domu a výzdoba firmy nebo organizace. Přihlášená výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa. Fotografie je možné do konce září posílat na e-mailovou adresu zveřejněnou na webu města. Stachova Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí a je potřeba nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet změny předem neprojednal a následné připomínky nezohlednil. Rezignující to uvedli ve svém prohlášení. V radách a výborech působili zdarma. Podle odhadu jich odchází asi třetina.
0: Sport.
3: Bruslařská unie ISU umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží, a to po více než 4 letech pod neutrálním statusem. Oznámila to v prohlášení na svém webu. Krasobruslařská velmoc Rusko bylo vyloučena z mezinárodních soutěží od vojenského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Závodníci budou muset prokázat svou neutralitu. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymny a budou mít také snížené kvóty.
0: Počasí.
3: Dnes bude převažovat většiná oblačnost, hlavně kolem poledne, postupně už částečné vyjasnění, místy i přehánky, výjimečně bouřka. Teploty 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Fouká slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda blokuje provoz v Plzni na Slovanech v ulici u Světovaru, kde se srazila 2 osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 127,5 u Boru na Tachovsku stojí ve směru na Plzeň porouchané nákladní auto. I tudy projíždějte s maximální opatrností.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven. Což bylo super, člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil.

0: jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste v minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik ne

0: Žím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
1: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí. Musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
0: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám. Proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického. Dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec. To by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A to další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to není, to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidí kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já si chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kde bys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě, je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády, beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě. To je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba, ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já si jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a to je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného, ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže, to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem když pro, to někdo mám umí. Mám děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio V.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, nebo tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, ty tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte se.
1: A pak přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli úhynu ryb dnes zasahovali hasiči v plzeňských Malesicích. V Plzni se dnes otevře vícepodlažní parkoviště Atom se 170 místy. Za vraždu léčitelé si dvě ženy z kutnohorské sekty odpykají 9 a 12 let. A zítra bude velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Plzni Malesicích. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík.
3: Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
0: Plzeň dnes otevírá vícepodlažní parkoviště u obchodního centra Atom na Lochotině. Stavba přišla na 115 milionů korun a nabídne desítky parkovacích míst. Část bude k dispozici zdarma.
4: Třípodlažní parkoviště má kapacitu 173 míst, tedy zhruba o 100 míst víc, než bylo na původní parkovací ploše. Podle náměstka primátora Aleše Tolara ze STAN bude horní nekryté patro k dispozici zdarma. Ve spodních částech pak bude mix dlouhodobého registrovaného stání a krátkodobého placeného parkování. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny. Snížil ale výši trestů. Verdikt už je pravomocný. Ženy budou moci ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle deníku Le Figaro exploze zranila tři lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolájeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
5: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím tři lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
6: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Sport. Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajance za hodinu a čtvrt. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Švjontekovou anebo Američanku Tausendovou.
1: Počasí.
0: V noci čekejte zpočátku méně oblačnosti, postupně od západu zataženo, kránu déšť nebo přehánky i bouřky, ojediněl silné s nárazy větru, intenzivním deštěm a kroupami. Teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. Zítra velká oblačnost s deštěm, přehánkami, zpočátku i bouřkami, k večeru budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr. Aby o jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na silnici 21 u Plané na Tachovsku. Srazila se dvě osobní auta a překáží provozu. A ještě se došetřuje nehoda v Plzni na Slovanech v ulici u Světovaru. I tam bourala dvě osobní vozidla. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak nám končí měsíc červen, který vejde do historie jako ten, který nás naučil přežít pro nás dříve neskutečné teploty nad 40 stupňů Celsia. Ale je to za námi, míříme vstříc prázdninám a i při nich u vás samozřejmě bude Český rozhlas Plzeň. A tak vám v posledním červnovém odpoledni, krátce po půl třetí, přineseme podrobnosti o tom, jak Plzeň označí významné stromy ve městě. Ve slovíčkaření budeme zjišťovat, zda má sloveso vystrnadit něco společného s tím ptákem strnadem. Bude připraveno i rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli bude v seriálu Co v učebnicích nebylo řeč o nejkratší a nejdelší březosti. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupa.

0: tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina borovic v plzeňských lesích poblíž rozhledny Krkavec nese stopy po těžbě smoly. Město je zařadilo na seznam významných stromů a dál je chce chránit. Víc o tom za chvíli. Teď tady mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: V Plzni pokračuje festival žonglobalizace. Dnes se můžete vydat na procházku s městskou hrou s názvem Stepní běžci. Začátky jsou u obchodního centra Atom v 17 a ve 20 hodin. Kapacita je omezená a místo je potřeba si zarezervovat na webových stránkách žonglobalizace. Ikona rockové hudby Alice Cooper se vrací po dvou letech do České republiky a vystoupí dnes v Plzni. Koncert začíná od 20 hodin v Lockspeed.cz aréně. V plzeňském Zachspabu zase začíná ve 20 hodin koncert plzeňské kapely Skotační kulomet. Je známá propojením ska, punku a rocku, návštěvníky tak čeká večer plný energické hudby. A v rámci projektu Plzeňské náplavky se na Anglickém nábřeží v 19 hodin otevře tančírna a dnes se bude tančit salsa. Dorazit můžete i za poslechem skvělé latinskoamerické hudby. Tolik tedy naše dnešní tipy. No a teď už je na řadě Olda Říha se svým smutným blues.

0: Jsou 3 minuty po 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a tak vám neunikne ani následující informace. Neobvyklé, urostlé nebo 100 let staré, i takové jsou některé významné stromy v plzeňských městských lesích a město chce ty nejzajímavější a nejvzácnější označit a informace o nich zpřístupnit lidem.
1: Teď stojíme na hrázi kamenného rybníku u borovice, která je označená bílým pruhem, sprejem asi tak ve výšce prsou, číslem 14, což je číslo toho stanoviště v textu a na mapě.
2: Vysvětluje mi lesní pedagog Antonín Chyška.
1: Jsou to vybraný významný stromy, který tvoří celou tu skupinu. Mělo by to být 21 borovic a 24 kusů dubu zimního plus 5 kusů dubu červeného, který se nachází na druhé straně hráze.
2: A proč jste je označili?
1: Protože na nás zapůsobili tou svojí majestátností, stářím, věkem, zdravotním stavem, dobrým a mohutnost. Jsou hodně letitý. Když se podíváme na ten pařez, který tady zbyl, tak jsou ty letokruhy tak hustý, že to jde horko těžko spočítat, takže jsem to spíš odhad, ale abych řekl, že to přes 200 let.
2: Tohle je jedno z těch stanovišť, kolik jich je?
1: Zatím máme vybráno 14 stanovišť na lesním úseku Bolevec, což je lesní úsek, kde jsem působil 33 let jako hajnej. Znám to tady, mám k tomu i informace od boleveckých rodáků, něco z historie a podobně.
2: A můžete zmínit nějaké zajímavé stromy?
1: Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecký silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Je to porost, který je asi 170 let starý a je na tom vidět, jak se načkrabávaly ty stromy, aby z toho vůbec ta smola tekla. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili silnou vichřici v roce 1999, který přežili takový vichr.
2: Které stromy se do seznamu dostanou, popíše Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Ten celý projekt, jak ho zpřístupníte lidem?
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let. A cílem je vytvořit seznam, kde bude vždycky mapový podklad a k tomu bude nějaký popis těch stromů.
2: Výjimečné stromy chce postupně Správa veřejného statku zveřejňovat na svém webu. U samotných stromů by pak časem mohly být i QR kódy, aby si lidé zajímavosti mohli zjistit na místě. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase chvíli budeme prodávat, kupovat, případně vyměňovat, jak je to zvykem v rozhlasovém tržišti, kam voláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Já už tam vidím prvního, tak hned dostane slovo. Dobrý den. Tak, zatím se nám nehlásí, ale snad to stihneme teď. Tak, haló, dobrý den.
4: Ano, jo, dobře, takže pane redaktore, prosím vás, já bych měla takovou prosbu. Z důvodu stěhování prodáváme retro kočárek na panenky a různé hračky, jakoby ze 60. let. Kočárek je z okénky, velice krásný. Potom asi 30 nebo 40, možná i víc, gramofonových desek velkých, jsou tam i pohádky, jako je Run Size a všechno možný. A dále bychom prodali úplně zánovní sekačku na trávu elektro. A ta sekačka má i boční vyhazování trávy. Je to opravdu, a bude to vše na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji, 722 249 923. Vše bude levně a sekačka je jako nová.
3: Dobře, máme zapsáno, nashledanou.
4: Dobře, nashledanou.
3: Tak, 221 554 222, to je kontaktní telefonní číslo, kam pořád můžete volat a kam zas někdo volá. Tak přeji dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prodal elektromotor pohonu pojezdových vrat. Jedná se o typ RO1000. Plus 5 ovladačů. Motor je po generální opravě. Telefon 728 964 342 Karlovarsko.
3: Opakuji 728 964 342.
5: Ano, děkuju.
3: Není zač, pojďte na to vy. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prosím vás koupil elektrický šicí stroj, nejradši kufříkovej. A potom bych prodal sekačku vary s prstovou lištou a dále bych prodal obracečku se schrnovačkou na systém vary.
3: Ano.
6: A bylo by to na číslo 701 564 622, jsem se přeřekl.
3: Tak já to zopakuji, kontrolujte mě, 721 ano. 564 622, ano.
6: To je správný číslo.
3: Tak, ať to vyjde.
6: Tak, děkuju moc, mějte se moc hezky a naschledanou.
3: Naschledanou, ještě jeden telefon stihneme. Dobrý den.
7: Dobrý den, posluchač Klatovska. Měl bych zájem o koupě staré žulového koryta na vodu, aby bylo aspoň tak 60-70 vysoký a nějakých 70-80 široký. A kdyby bylo zdravý, dobře bych ho zaplatil. Posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, zopakuji kontakt, 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Tak zapsali jsme to a tím pádem jsme zapsali i poslední inzerát dnešního rozhlasového tržiště, i když mi to tady pořád ještě bliká. Neváhejte zavolat zítra ve stejný čas, tedy zhruba po 3:15, to zase otevřeme rozhlasové tržiště tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Vystrnadit. Když jsem narazil na tohle sloveso, které podle slovníku znamená vyhnat, vypuzovat nebo přimět k odchodu, myslel jsem, že se tam ten strnad vyskytuje jen shodou náhod, ale on tam opravdu patří. Vysvětluje to už v 19. století Josef Jungmann, který doslova píše: když se strnadi hnízdí, samcové řevniví vyštipují násilně soumily své. Abych to přeložil do moderní češtiny, v období hnízdění jsou samečci strnada obzvláště vzteklí a nesnášenliví a v blízkosti hnízda nikoho nesnesou. Strnadi jsou vůbec nejsvárlivější ptáci na našem území. Další teorie pak tvrdí, že strnada obzvláště nesnášeli sedláci, protože jim kloval obilí, byl hlučný a dotěrný a zbavit se ho dalo hodně námahy. Takže když někoho vystrnadíte, chováte se k němu jako sedlák na poli.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zítra začne oprava druhé poloviny dálnice D5 u Stříbra ve směru na Plzeň. Na Šumavě padaly až 10-centimetrové kroupy. Karlovarský kraj nabídne armádě záchranáře pro leteckou službu. A zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm nebo přehánkami, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje příjemné odpoledne Andrea Samešová. U Stříbra na Tachovsku začne zítra oprava druhé poloviny dálnice D5 ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi 110. a 100. kilometrem a potrvají do konce října. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. První zahrnuje výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Podrobnosti přidává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
3: Během pondělních silných bouřek spadly na Šumavě mimořádně velké kroupy. Ty největší, zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota, měřily bezmála 10 cm. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku, kde je také fotografie. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nespůsobilo. Naposledy zaznamenali meteorologové 10-centimetrové kroupy v červenci před 4 roky v Českém ráji. Stát převezme karlovarské letiště a zajistí regionu leteckou záchrannou službu. Stanoviště bude mít na letišti a zajišťovat ji bude armáda. Vedení kraje proto armádě nabídne, aby přímo v posádkách vrtulníků sloužili místní zdravotníci, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
5: Připravujeme dopis panu ministrovi a případně náčelníkovi generálního štábu, že Karlovarský kraj je připraven a má dostatek zájemců, jak z řad lékařů, tak i záchranářů, kteří by rádi třeba s armádou v tom vrtulníku létali.
3: Letecká záchranná služba by měla začít fungovat po roce 2028. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o to ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu řidiči natankují nejvíc za 36 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 6-1, 3-6 a 6-2. Postup slaví i Karolína Plíšková. Ta si poradila v českém derby s 19-letou Terezou Valentovou 6-3 a 6-4.
1: Počasí.
3: V noci zpočátku méně oblačnosti, postupně od západu zataženo, kránu déšť nebo přehánky i bouřky, ojediněle silné s nárazy větru, intenzivním deštěm a kroupami. Teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. Zítra velká oblačnost s deštěm, přehánkami, zpočátku i bouřkami, k večeru budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala v Jateční ulici v Plzni. Poblíž křižovatky s Doubraveckou ulicí se srazila dvě osobní auta. A ještě se došetřuje nehoda na hlavním tahu 21 u Plané na Tachovsku. I tam bourala dvě osobní vozidla. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Cena za dlouhodobé parkování a také silné osvětlení. I na to dnes poukazovali obyvatelé sídliště v Plzni na Lochotíně při otevření nového parkovacího domu. Více uslyšíte v naší reportáži, tady v reportáži Českého rozhlasu Plzeň, krátce po půl čtvrté. No jinak se také podíváme v rámci zámeckého léta na zámek Libochovice a už za pár minutek další díl seriálu Místopis západních Čech, který nás zavede do obce se zajímavým názvem Tři sekery. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké úterní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: První písemná zmínka o obci Tři Sekery pochází z roku 1529 a její založení je spojené s objevem ložisek měděných rud. Později se tady vyráběly dřevěné perly, perleťové knoflíky nebo dokonce figurky do hry Člověče nezlob se. Dnes tady žije přes 1000 obyvatel, mají tu mateřskou i základní školu, fotbalové hřiště, hospodu, muzeum i kostel. A kdeže ty Tři Sekery najdete?
2: Každému, kdo se mě ptá, Tři Sekery, to existuje, tak každému říkám, a víte, kde jsou Mariánské Lázně? To většinou každý

0: jedle.
1: Tak váže se to samozřejmě k pověsti o vzniku tří seker. V dávných dobách se tady rozkládal hluboký les a přes ten les vedly stezky, kudy se vlastně jezdilo do Bavorska pro sůl. A jednou při takové jízdě se jeden z těch formanů všiml takových lesklých zvláštních kamenů. A protože si uvědomoval, že by mohlo jít o něco vzácnějšího, tak ty kameny nabral a nechal je v Praze prohlédnout, co to vlastně je za kameny. A zjistilo se, že to je měděná ruda a dosti bohatá. A protože ten forman opravdu nebyl hloupý, tak si do té vysoké jedle, než tedy kameny naložil a odvezl, vysekal tři záseky sekerou. Takže my bychom se vlastně měli jmenovat tři záseky.
2: Tak my jsme přišli k největší dominantě obce, což je kostel 14 svatých pomocníků.
1: Tak náš kostel je zasvěcený 14 svatým pomocníkům v nouzi a ty sochy těch 14 svatých pomocníků byly převezeny ze zrušeného kláštera ve Svěcích u Tachova.
2: Hned v sousedství školy vcházíme do budovy bývalé ledárny, která dnes slouží jako mini muzeum.
1: To byl takový nápad, protože tady vlastně je spousta starých chalup a domů. No a každý, kdo rekonstruoval, tak něco našel, co se mu tam už nelíbilo.
2: A jedním ze zajímavých exponátů je věc, která k obci neodmyslitelně patří.
1: A to je výroba dřevěných perel, což byla obživa tady těch našich lidí, kteří zde bydleli před válkou. Téměř každý měl doma takovýhle přístroj, on je to vlastně soustruh, kde se dají vyměňovat nože. A ty dělali z těch krychliček dřevěných, z měkkého dřeva, většinou se to dělalo, dělali tvar. A buď to z toho vypadaly takové kulaté korálky dřevěné nebo podlouhlé, no a tím se tady živili.
2: Dnešní sekeráci už výrobu dřevěných perel nezažili. Za největší výhodu považují klidné bydlení uprostřed přírody mezi Slavkovským a Českým lesem a zároveň dobrou dostupnost nedalekých Mariánských lázní. Z obce Tři sekery na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Tak tohle byl John Lennon tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v 15 hodin a 20 minut. Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo pro vás byl a je třeba takovým životním majákem? Změnili jste své návyky, způsob uvažování, životosprávu nebo životní preference jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli třeba přijít? Jak a kvůli komu jste se změnili? To je téma dnešní noční linky. Ve 23 hodin vás u ní přivítá moderátor Borek Kapitančík. No a možná už jste také zaznamenali, že také letošní prázdniny s námi můžete každý den cestovat po zámcích. Druhá série Zámeckého léta nabízí další více než 50 památek, které stojí za to navštívit. Každé všední dopoledne s námi navíc můžete krátce před 10 hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. No a teď už předávám slovo průvodci Zámeckým létem Františku Kinskému, který nám prozradí dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba, zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století. Na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela. V tom 17. století tady stál renesanční zámek, který vyhořel, a vlastníci zámku, tehdy to byli Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio della Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentovalo dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovali do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jsou sluchátka pro lidi škodlivá?
1: Jsou škodlivé, protože když si to dáte hodně nahlas, tak můžete ohuchnout.
2: Nemůže se vám nic stát, pokud to máte na málo, ale bolí pak o to, když to je dlouho v těch uších, tak o to bolí uši.
3: Praskly by nám bubínky.
4: To, když si to posloucháme pořád do kolečka, ty samé písničky, tak nám to může už zpívat i v mozku.
5: Tak vám můžou téct uši.
6: Jsou škodlivý, protože můžou i někdy vybuchnout z uších.
7: Jsou, protože tam může být to být naplno a můžou lidi ohluchnout.
8: No když je to potichu, tak to nikomu nevadí, ani v okolí, ale když je to nahlas, tak to vadí i v okolí, i těm uším.
9: Tak proč ji máte vy?

0: hodiny, 7 minut po půl čtvrté posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A teď blíže k jedné věci, kterou jste mohli zaslechnout v dnešních zprávách. V Plzni na Lochotíně totiž dnes otevřeli první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště nedaleko centra Atom. Třípodlažní stavba je částečně zapuštěná do svažitého terénu a do každého z pater se tak vyjíždí přímo ze silnice. Některé obyvatele ale zaskočila cena za rezidentní stání.
1: My jsme měli zhruba tak 90 parkovacích míst, než nebyl parkovací dům. Teď jich nás bývá, když odečtu handicapovaný, tak jich nějakých 65-70.
2: Bydlí hned přímo vedle parkovacího domu pan Petr.
1: To znamená, že my všichni ostatní, kdo nechceme platit 2,5 tisíce měsíčně, tak vlastně jsme přišli od spousty parkovacích míst. A jelikož 2,5 měsíčně, pardon, přijde mi to hodně na to, jestli jsme asi ještě, a je to pro rezidenty, tak si myslím, že nebude tolik využívaný. Pro nás to není zajímavý.
2: No a Zdeněk Sedláček.
3: Je to v pořádku, ale tady jde o to světlo, jo. Jestli vůbec vidět celou noc, tak potom, kdo má takhle otevřený okno i žaluzie, tak to skáka bude hrozně to osvětlený. Ale ono už to změnili trošku, ale nevíme, jak to bude fungovat.
2: Takže vy budete využívat ten parkovací.
3: Budu využívat tady ten hořejšek. Mm-hmm. Tady tam to je pro bohatý a tady to je pro chudý.
2: V parkovacím domu je 173 parkovacích míst. To horní nezastřešené patro bude k dispozici i nadále zdarma. A ve spodních dvou patrech je parkování placené.
4: Jsme nastavili předplatitelský tarif 2500 korun za měsíc nebo 27,5 tisíce za rok, tam je ten 12. měsíc zadarmo.
2: Upřesňuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar ze STAN.
4: Zatím je tímto způsobem vyprodáno lehce přes polovinu kapacity. Myslím si, že další zájemci budou přibývat jednak, až se začne na podzim horšit počasí a taky až lidi uvidí ten parkovací dům, až si ho osvojí. A do té doby otevíráme i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to je za 80 korun. Ale ve chvíli, kdyby jsme těmi předplatiteli naplnili plnou kapacitu, tak jednorázová platba by byla zrušena.
2: Parkovací dům už sice začne sloužit, hotovo ale ještě není, jak dodává náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
5: Není hotovo. Teď v tuhle chvíli už to bude plnit tu svoji základní funkci, to znamená parkování. Do budoucna ty stěny se porostou vegetací, takže budou i částečně ochlazovat ten prostor. A další věc je ty červené konstrukce na střeše, tam nejsou jenom pro okrasu, ale bude na nich instalována fotovoltaika.
2: Lidé tady v okolí si stěžovali na osvětlení. To se tedy na poslední chvíli měnilo, jak uvedl odborník na světlo. Hynek Medřický.
6: Ve chvíli, když se provedla světelná zkouška celou noc, tak lidé, kteří tady bydlí okolo, tak si stěžovali. A hned následující ráno mě kontaktoval pan primátor. Já jsem sem přijel a vymysleli jsme řešení, aby svítidla mohla zůstat, ale přitom, aby se snížila modrá spektrální složka a zároveň, aby se snížilo i množství vyzářeného světla, takže se tím spotřeba snížila o 50%.
2: Teď, jak tady vidíme, ta oranžová světla, mírně nasvícená, tak v noci svítí celou noc, nebo to třeba reaguje na vjezd, na pohyb?
6: Naštěstí je to spínáno pohybovými čidly, to znamená, ten dům bude zhaslý a ve chvíli, když přijede auto, nebo když se člověk přijde vyzvednout automobil, nebo bude odcházet, tak to pohybové čidlo zareaguje a rozsvítí to jenom v tom místě, je to rozděleno asi na 4 sektory a bude to svítit jenom v tom místě, kudy přijel a kudy odchází, nebo přichází.
2: Stavba vícepodlažního parkoviště začala v loni a přišla na 115 milionů korun. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase trocha toho kulinářského umění. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi, původně od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. Naučíme se je i teď dělat s cukrářem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus a právě Josef Maršálek. Bude se tedy pouštět do změn nebo ne?
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce medvědkového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně, do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchá, metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme 1 minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zvany. To je nejvíc důležitý pro to, aby se ten krém nesrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír vzhůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme medvňkový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
1: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: Recept podle Josefa Maršálka najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také ten původní recept od Aleny Doskočilové z Drnovic. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které po svém upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Kam chodí spisovatelka Jana Poncarová pro tvůrčí inspiraci? Je to snad nějaké místo v okolí Dobříva na Rokycansku, kde žije? Zeptáme se jí zítra po 10. hodině, kdy bude Jana Poncarová naším hostem a představí nám novou knížku Ženy slova. Teď je ovšem teprve 15.53, za chvíli jsou tady zprávy a po nich humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec, režisér, scénárista, moderátor a fotograf Ondřej Kepka. No a Roman Stupka se s vámi pro tuto chvíli loučí. No a samozřejmě, že přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plzeň, tedy rádia vašeho kraje. A ještě teď nabídne Martu Kubišovou.

Věděli jste, že poblíž obce Kříše na Rokycansku stojí zámeček Hochberg? Jako své sídlo ho nechal vystavět v roce 1780 uhlobaron Antonín Hochberg z Hennersdorfu. Ten se zde v roce 1827 oběsil, zřejmě kvůli tíživé finanční situaci. Sídlo později odkoupila rodina Starků, která se také věnovala těžbě uhlí. Ve 40. letech 20. století chátrající zámek odkoupil pražský továrník Emil Kabát, který jej rozšířil. O 10 let později byl zestátněn a od té doby chátral. Rekonstrukce se dočkal až počátkem 21. století.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Praktičtí lékaři budou moci předepisovat mnohem více léků než teď, třeba na astma nebo epilepsii. Železná Ruda obnoví kašnu u kostela na náměstí. A zítra bude oblačno s deštěm nebo přehánkami, teploty do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Pacienti se od zítřka dostanou k dalším lékům u praktických lékařů. Jedná se o 1200 léčiv, které zatím mohli psát pouze specialisté. Dnes to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. V Česku lékaři každý měsíc podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Praktici mohou nově předepsat léky například pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD nebo epilepsii. Železná Ruda obnoví kašnu u kostela na náměstí. Čtvercová kamenná stavba bude přesně v místě, na kterém stála už v minulosti. Náklady nepřesáhnou 200 tisíc korun a hotovo bude do konce léta, říká starosta Filip Smola ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: My jsme poprosili tady místního kameníka, který bude na základě historických fotografií budovat repliku té původní kašny, která tady byla v původních velikostech, tak jak to bylo. V první fázi kašna vodu nebude obsahovat, do budoucna se počítá s rozšířením právě i o možnost vody.
0: Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho dnes jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Zatím Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve uvedl, že jednou z priorit bude třeba dokončení těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Sport.
0: Do vyřazovací části fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Zápas je na programu od 23 hodin středoevropského času.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku méně oblačnosti, postupně od západu zataženo, kránu déšť nebo přehánky i bouřky. Ojediněle silné s nárazy větru, intenzivním deštěm a kroupami. Teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. Zítra velká oblačnost s deštěm, přehánkami, zpočátku i bouřkami. K večeru se začne vyjasňovat. Teploty zítra 21 až 24, na horách do 20 stupňů. Povane mírný severozápadní až severní vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Plzni v Regensburské ulici mezi kruhovým objezdem u Makra a sjezdem na Vejprnice se nákladní auto střetlo s osobním. A v Jateční ulici v Plzni u křižovatky s Doubraveckou ulicí bourala dvě osobní vozidla. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a
5: Ondřej Kepka.
4: Nadechla se. Nebo lžu.
5: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano,
4: a je prázdninově naladěn, Ondra?
5: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
4: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
5: Výborně.
4: Tak je princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
5: Jdem na to.
1: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: Já jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přines ty skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš? Zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: On toho, měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo. Ne, v žádném případě to ne. Jo, protože jo. To nebyla blbost. On to tak vymyslel, říká, hele, tady to stříhneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom...
0: No, teď už si nejsme jistí ničím,
1: jestli je to ten
0: pravý. Někdo někdy pozve Mirka do...

0: velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
1: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je tu pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bílé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď bakaláři, anebo Josef Skupa. Pro co hlasujete?

0: Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve, tedy doufám.
1: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku, vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
0: Dobře, píšu mu bod, tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
2: Dobrý den, tady Miloš Lové Třebovej. A chtěl bych pokračování.
0: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
3: Králové vás zdraví, Magdalena, a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku, paní Metřickou.
0: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní lalůček a rodina to takhle řeší.
4: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
5: Si dám do uší.
4: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
5: No, tak si dám propíchnout, no.
4: Jo, ona si dá propíchnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
6: Tak, ten věšáček je hotovej.
5: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
6: Co?
5: No, přece uši.
4: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
5: Co čím, no? Hřebíkem.
6: Co?
5: A uši.
6: Cože?
5: Tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
6: Ty to myslíš vážně?
4: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
5: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
6: Já přece nevím, jak se to dělá.
5: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
6: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám.
5: Tak mi to proraž tou skobičkou.
4: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
7: Aby.
6: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
7: Tady máme tu slivovici.
5: Jo, to je nápad. To
4: má,
5: je nápad.
4: Poklo.
5: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
6: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
5: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš, nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
6: To ti bude bolet.
5: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
7: Ona by ty na ušnici jinak opravdu vůbec neužila.
5: To či...
6: A kde to budem dělat?
5: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
6: No, to bych chtělo...
7: Co?
6: O trošku vejš.
7: No tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak. Stůl,
6: no,
5: tak dobrý.
6: No takhle
5: dobrý.
6: By to možná šlo.
5: No, tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
6: Si vemu ještě trochu ty slivovice.
7: Ne, ale... nepij, vždyť se netrefíš.
6: Já ne, pro sebe. Já tím poleju to ucho.
7: To jo.
8: Humoriáda.
0: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělají otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na Nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
9: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky, to natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
0: Ano.
9: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
0: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
9: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování. Ano. A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi, mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
0: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění? Ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: No, já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak?
2: Bývalo. Ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i zdaleka, když budou mít chuť.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo. Ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec jako, nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně, tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne, s posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat, ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou, ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
1: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
3: 7:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
4: No, no vlastně.
3: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
4: Já jsem tě žádala ty košely pepičku, víš.
3: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
4: No, ne.
3: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
4: Jo, tak já ti hned přinesu pepičku, jo?
3: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
4: Jo.
3: A nezapomeň na večeři, ano?
4: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, pepičku, klidně.
5: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
4: Tady máš ty cigarety, Pepa.
5: Jaký cigaret?
4: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
5: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
4: Já už letím.
5: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem? Jak to na stole, co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
4: Jo.
5: Tak připrav mě vykartáčový světle šaty.
4: Jo, já vykartáčový to pojď.
5: Z hrůzo zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
4: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
5: Boty, výborně.
4: Prosím tě.
5: Já se že postýkám, školik je hodně, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty
4: ne,
5: děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
4: tu druhou,
5: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
6: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé odevzdali kolem 4000 zbraní. V Klatovech bude městská hromadná doprava zdarma. Centrální plzeňský obvod hledá svoji hudební hvězdu. A zítra čekejte velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezídia David Šén.
2: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
1: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Městská hromadná doprava v Klatovech bude od zítřka, tedy od 1. července, pro všechny cestující zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusových linek. Klatovy budou na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun víc než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Uvedl to místostarosta Pavel Strolený z Hnutí ANO. Klatovy zavedou bezplatnou MHD jako první v regionu. Centrální plzeňský obvod spustil vlastní talentovou soutěž s názvem Trojka hledá svoji hvězdu. Hlásit se mohou neprofesionální zpěváci, zpěvačky, hudební skupiny nebo sbory. Podmínkou je, že musí žít, pracovat nebo studovat na území centrálního obvodu. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňské Trojky Michaela Adámková.
3: Kdo se chce přihlásit, může během letních prázdnin poslat videonahrávku na e-mailovou adresu, která je zveřejněna na webových stránkách 3. plzeňského obvodu. Zaslaná vystoupení posoudí odborná porota, složená z profesionálů z hudební branže, společně s vedením městského obvodu Plzeň 3.
1: Vybraní finalisté se představí 18. září při finálovém večeru v plzeňském Škodalandu. Vítěz získá odměnu 33 333 korun. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu dovezené v malých zásilkách v přepočtu do částky 3640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu zhruba 73 korun, bude účtovan za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii také vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Sport. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká poslední přípravný zápas před soustředěním v Rakousku. Na stadionu v Dobřanech přivítají zítra slovenský Spartak Trnava. Zápas začne v 17 hodin a vstupenky je možné zakoupit v místním infocentru od 15:30, pak přímo na hřišti. Na soustředění do Westendorfu zamíří Viktoria v sobotu 4. července. Počasí. V noci čekejte zpočátku méně oblačnosti, postupně od západu zataženo, kránu déšť nebo přehánky i bouřky ojediněle silné s nárazy větru, intenzivním deštěm a kroupami. Teploty 19 až 16, na horách klesnou až ke 14 stupňům. Zítra velká oblačnost s deštěm, přehánkami, zpočátku i bouřkami, k večeru se začne vyjasňovat. Teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, aby o jedničku dodávka, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 u Zbirohá na kilometru 44 ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Stejně tak na kilometru 128 u Boru na Tachovsku ve směru na Rozvadov. V Plzni se došetřuje nehoda v Jateční ulici, i tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: No, každý všední den vysílá Český rozhlas Plzeň zpravodajský souhrn Den v kraji a ten dnešní s datem 30. června právě začíná. V následujících desítkách minut vás provedeme tím nejdůležitějším z našeho regionu. Zaměříme se na plzeňské městské lesy v okolí Krkavce, kde radnice nově zařadila mezi chráněné unikáty historické borovice se stopami po těžbě smoly. A hned poté probereme varovný nárůst případů žloutenky v Česku, kdy se na jednotlivé typy viru ptala naše kolegyně přímo infektologa z plzeňské fakultní nemocnice.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
4: Veškeré detaily přineseme, čekají nás samozřejmě i vaše oblíbené písničky, čerstvá předpověď od meteorologa a kompletní servis z plzeňského kraje hned po písničce Lucie Mondráčkové. Ondřej Kapic pře, dobrý den.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Andrea Samečová.
2: Pěkné úterní odpoledne. V plzeňských lesích značí pracovníci neobvyklé, urostlé nebo stovky let staré stromy. Označení dostalo například několik borovic u rozhledny Krkavec. Nesou totiž stopy po těžbě smoly. Město je zařadilo na seznam významných stromů a bude se o ně dál starat. Navíc bude seznam označených dřevin zpřístupněn lidem. Jak, to už řekne Richard Havelka ze zprávy veřejného statku města Plzně.
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let.
2: Více si můžete poslechnout z našeho vysílání už za několik minut. Během pondělních bouřek spadly na Šumavě mimořádně velké kroupy. Ty největší v šumavské obci Ratiborova Lhota měřily bezmála 10 cm. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na sociálních sítích. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy ale nespůsobilo. Naposledy zaznamenali meteorologové 10-centimetrové kroupy v Česku 1. července 2022 v Rovensku pod Troskami v Českém ráji. V Sokolovské ulici v Plzni na Lochotině byl dnes slavnostně otevřen první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště u centra Atom. Přípodlažní stavba je částečně zapuštěná do terénu a do každého z pater se vjíždí přímo ze silnice. Podrobnosti zjišťovala reportérka Jitka Englová.
4: V parkovacím domu je 173 parkovacích míst. To horní nezastřešené patro bude k dispozici i nadále zdarma a ve spodních dvou patrech je parkování placené.
2: Další informace k novému parkovišti přineseme v reportáži zhruba za půl hodiny. Diecézní charita Plzeň má po 33 letech nového ředitele. V čele organizace, která v plzeňské diecézi spolu s místními charitami poskytuje přes 50 sociálních služeb, vystřídá Jiřího Lodra jeho dosavadní zástupce Karel Weishäupl. Dnes ho do služby jmenoval v katedrále svatého Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš Holub. Charitu aktuálně čeká debata o financování a také o možném rozšíření služeb. Lodr bude dál pracovat na částečný úvazek v diecézní charitě jako ředitel farní charity Stříbro.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Bylo čtvrt na šest, tady je Český rozhlas Plzeň, neobvyklé, urostlé nebo stovky let staré. Ano, i takové jsou některé výjimečné stromy v plzeňských městských lesích. Město chce ty nejzajímavější a nejvzácnější označit a informace o nich zpřístupnit lidem.
1: Teď stojíme na hrázi kamenného rybníku u borovice, která je označená bílým pruhem, sprejem asi tak ve výšce prsou, číslem 14, což je číslo toho stanoviště v textu a na mapě.
2: Vysvětluje mi lesní pedagog Antonín Chyška.
1: Jsou to vybraný významný stromy, který tvoří celou tu skupinu. Mělo by to být 21 borovic a 24 kusů dubu zimního plus 5 kusů dubu červeného.
2: A proč jste je označili?
1: Protože na nás zapůsobili tou svojí majestátností, stářím, věkem, zdravotním stavem, dobrým a mohutností. Jsou hodně letitý. Když se podíváme na ten pařez, který tady zbyl, tak jsou ty letokruhy tak hustý, že to jde horko těžko spočítat, takže jsem to spíš odhad, ale abych řekl, že to přes 200 let.
2: Tohle je jedno z těch stanovišť, kolik jich je?
1: Zatím máme vybráno 14 stanovišť na lesním úseku Bolevec. Je to třeba stanoviště číslo 8, to je kousek pod Krkavcem u Ledecký silnice, kde je ještě pozůstatek borovic, kde se těžila smola. Druhý stanoviště je číslo 10 a je to skupinka asi 8 borovic, který přežili takový vichr.
2: Které stromy se do seznamu dostanou, popíše Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
3: Většinou jsou to nějak zajímavé stromy, třeba z hlediska historického, že se tam stala nějaká událost, anebo jsou to mimořádné stromy svojí velikostí, tvarem a tak dále. Takže vytipováváme je a vytváříme si databázy těchto stromů, které samozřejmě budou pod určitou ochranou.
2: Ten celý projekt, jak ho zpřístupníte lidem?
3: Zatím probíhá vytipování těch stromů a i chceme od odborného arboristy, aby posoudil, jestli ty stromy jsou dostatečně vitální a mají ty ambice tady být třeba ještě 100 nebo 200 let. A cílem je vytvořit seznam, kde bude vždycky mapový podklad a k tomu bude nějaký popis těch stromů.
2: Výjimečné stromy chce postupně Správa veřejného statku zveřejňovat na svém webu. U samotných stromů by pak časem mohly být i QR kódy, aby si lidé zajímavosti mohli zjistit na místě. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Pohled na malesické rybníky, kde ještě včera panoval klid, dnes vystřídal dramatický boj o záchranu stovek ryb. Kvůli vysychajícím přítokům z Chotíkova klesla hladina kyslíku na kritické minimum a jako první doplatili na neúprosná vedra candáti. Dobrovolní hasiči teď na místě s pomocí čerpadel nepřetržitě čeří hladinu, aby do vody vrátili život. O počasí bude řeč už za chvíli.
0: Den v

0: Posloucháte úterní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Za 4 minuty bude 5:30.
1: Počasí.
0: U telefonu už je připravená meteoroložka Jana Adamovská. Dobrý den.
2: Hezký podvečer.
0: Co ještě můžeme čekat po zbytek posledního červnového dne?
2: Tak z počátku noci bude ta oblačnost zmenšená, jen výjimečně se může objevit nějaká ta přeháňka nebo bouřka, ale v druhé polovině noci se nám zatáhne a postupně se přidají přeháňky nebo bouřky a ty bouřky mohou být i silné s vyššími nárazy větru, intenzivnějším deštěm nebo malými kroupami.
0: Ty bouřky a déšť budou potom mít pokračování ještě v průběhu zítřejšího dne?
2: Ano, ten déšť, přehánky, bouřky budou pokračovat i zítra. Ty bouřky očekáváme ráno a dopoledne a mohou být ještě silné s těmi nárazy větru, krátkodobými intenzivnějšími srážkami a kroupami a potom k večeru budou ty srážky od západu ustávat a postupně se nám začne i vyjasňovat. A maxima budou stoupat zítra 24 stupňům, na horách ke 20. A bude nám foukat mírný severozápadně severní vítr a v bouřkách by ten vítr zesílil a ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit i nárazy o rychlosti 55 až 70 km za hodinu. A na závěr bych jenom upozornila, že ČMU přechází na nový výstražný systém, tak proto do zítřka není v platnosti žádná výstraha.
0: Zajímá mě ještě ta dnešní noc. Máme se připravit opět na tropickou noc, nebo už teploty budou pod 20 stupni v noci?
2: Tak budou po 20 o ten stupínek, budou klesat k 19 až 16 stupňům.
0: O počasí vše. Meteoroložka Jana Adamovská byla u telefonu. Děkuji za to. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Máme 2 minuty po 5:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. V prvním čtvrtletí letošního roku lékaři v Česku zaznamenali téměř 900 nakažených žloutenkou typu A. Jaké máme další typy žloutenek a které jsou pro člověka nejnebezpečnější? Na podrobnosti se ptala kolegyně Iva Kokešová, Miroslava Kubisky, lékaře kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Plzeň, který byl naším dnešním dopoledním hostem.
1: Žloutenka, ten název vznikl z toho, že při tom zánětu jater, který vznikne, tak skutečně může dojít, ne vždycky, ale může dojít k takové poruše jater, že člověk zežloutne. Tam vznikl ten název. Mimo jiné vlastně dojde i k bolestem, k teplotám, k pocitu na zvracení, k řičím stolicím, stmavnutí moči, změnu charakteru stolice se dá říct. A to všechno vlastně přivede toho člověka k lékaři nebo k nějakému vyšetření. Takže ale ta žloutenka, tak to je to vlastně zánětlivé postižení jater, které vede k tomu, že zežloutne kůže, a nebo u některých nemusí úplně zežloutnout kůže, zežloutnou jen oči, to bělmo, to jako upozorní to okolí, že se něco děje a že by se mělo vyšetřovat dál.
2: Jak se žloutenka diagnostikuje?
1: Když dojde k tomu zežloutnutí, tak tam většinou je to jednoduché a v zásadě v každém případě dojde k náběru krve. A tam se myslí v té situaci, kdy se nabírá krev při zežloutnutí, při tom ikteru, tak se myslí i na žloutenky, takže tam se udělá náběr a udělá se panel hepatitid a máte v zásadě ten den výsledek.
2: Která ta žloutenka, který ten typ je z vašeho pohledu pro člověka, pro jeho zdraví nejnebezpečnější?
1: Těžká otázka, ale když zůstanu u epidemie hepatitidy A, která teď dobíhá v České republice, tak tam skutečně máme z loňského roka přes 30 úmrtí. V relativně nízkém věku, průměrný věk byl někde nad 50 let. A to se týkalo populace, která byla už nějak znevýhodněná, měla nemocná játra, spoustu jiných onemocnění a tak podobně. Takže v tomhle smyslu u rizikové populace je to i hepatitida A velice nebezpečné onemocnění s dlouhým průběhem a s relativně vyšší smrtností právě u té rizikové populace. Pak máme hepatitidu B a C, to znamená ten přenos krví a sexem, popřípadě z matky na dítě. A tam je jedna zásadní změna, a to, že mimo té akutní fáze, která proběhne hned po nakažení, tak to množení toho viru a ten zánět jater je chronický v řádech týdnů, měsíců až let. Vůbec ne u všech. Některý imunitní systém si s tím poradí relativně dobře a drží nám virus inaktivní, ale bohužel u neúplně malé části populace nebo těch infikovaných skutečně ten zánět jater probíhá roky. A v tomhle smyslu právě nám pomaličku poškozuje játra do fibrózy až té cirhózy, kterou my známe u těch alkoholických poškození, ale i v tomhletom smyslu infekčních onemocnění můžeme dojít do cirhózy. Takže to je ta zásadní nebezpečná věc, která toho člověka pomaličku zabíjí. A poslední věc je významně vyšší riziko toho obávaného hepatocelulárního karcinomu, to znamená nádoru jater, který skutečně sem tam vídáme, a je to právě u těch lidí, kteří nebyli zachyceni a měli tu chronickou neléčenou hepatitidu B nebo C.
0: Celý rozhovor s doktorem Miroslavem Kubiskou z kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Plzeň si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Cena za dlouhodobé parkování a také silné osvětlení. I na to poukazovali obyvatelé sídliště v Plzni na Lochotíně při otevření parkovacího domu. Víc povíme v reportáži po písničce.
4: Pojďte všichni na

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, slavno chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, poslouchíme.
1: A s tím otvíráním můžeme plynule navázat, protože v Plzni na Lochotíně dnes otevřeli první městský parkovací dům na sídlišti. Město ho postavilo v prostoru bývalého parkoviště nedaleko centra Atom. Třípodlažní stavba je částečně zapuštěná do svažitého terénu a do každého z pater se tak výjíždí přímo ze silnice. Některé obyvatele ale zaskočila cena za rezidentní stání.
2: My jsme měli zhruba tak 90 parkovacích míst, než nebyl parkovací dům. Teď jich nás zbývá, když když to je vykoperovaný, tak jich nějakých 65-70.
3: Bydlí hned přímo vedle parkovacího domu pan Petr.
2: To znamená, že my všichni ostatní, kdo nechceme platit 2,5 tisíce měsíčně, tak vlastně jsme přišli o spousty parkovacích míst. A jelikož 2,5 měsíčně, pardon, přijde mi to hodně na to, jestli jsme asi když je a to pro rezidenty, tak si myslím, že nebude tolik využívaný.
3: No a Zdeněk Sedláček.
4: Tam je to v pořádku, ale tady jde o to světlo, jo. Jestli vůbec vidět celou noc, tak potom, kdo má takhle otevřený okno i žaluzie, tak to skáka bude hrozně to osvětlený. Ale ono už to změnili trošku, ale nevíme, jak to bude fungovat.
3: Takže vy budete využívat ten parkovací
4: dům? Budu využívat tady ten hořejšek. Mm-hmm. A tam to je pro bohatý a tady to je pro chudý.
3: V parkovacím domu je 173 parkovacích míst. To horní nezastřešené patro bude k dispozici i nadále zdarma. A ve spodních dvou patrech je parkování placené.
5: Jsme nastavili předplatitelský tarif 2500 korun za měsíc nebo 27,5 tisíce za rok. Tam je ten 12. měsíc zadarmo.
3: Přesně náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar ze STAN.
5: Zatím je tímto způsobem vyprodáno lehce přes polovinu kapacity. Myslím si, že další zájemci budou přibývat a do té doby otevíráme i možnost krátkodobého stání na 24 hodin, to je za 80 korun.
3: Lidé tady v okolí si stěžovali na osvětlení. To se tedy na poslední chvíli měnilo, jak uvedl odborník na světlo Hynek Medřický.
6: Když se provedla světelná zkouška, tak lidé, kteří tady bydlí okolo, tak si stěžovali. Já jsem sem přijela, vymysleli jsme řešení, aby svítidla mohla zůstat, ale přitom, aby se snížila modrá spektrální složka a zároveň, aby se snížilo i množství vyzářeného světla, takže se tím spotřeba snížila o 50%.
3: Teď, jak tady vidíme, ta oranžová světla, mírně nasvícená, tak v noci svítí celou noc, nebo to třeba reaguje na věz, na pohyb?
6: Naštěstí je to spínáno pohybovými čidly, to znamená, ten dům bude zhaslý a ve chvíli, když přijede auto, nebo když si člověk přijde vyzvednout automobil, nebo bude odcházet, tak to pohybové čidlo zareaguje a rozsvítí to jenom v tom místě, kudy přijel a kudy odchází.
3: Stavba vícepodlažního parkoviště začala v loni a přišla na 115 milionů korun. Z Plzně Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Úterní den v kraji pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Vyrazit s průvodcem do těch nejstřeženějších koutů šumavské přírody je pro tisíce lidí splněným snem. Oblíbený program Průvodce divočinou hlásí pro letošní léto téměř 100% vyprodáno, ale šance na podzimní výpravy teprve přijde. Podrobnosti už za chvíli od našeho regionálního stopaře Jiřího Trnky.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Národní park Šumava pro letošní sezónu opět otevřel exkluzivní trasy, které návštěvníky zavedou přímo značené stezky do jinak nepřístupných chráněných zón. O tyto dobrodružné výpravy je mezi lidmi enormní zájem a volné termíny se v rezervačním systému rozebrali během několika málo minut. Více informací o aktuální situaci nám teď poví regionální stopař Jiří Trnka, kterému přeji pěkné odpoledne.
2: Krásný den. Letní sezóna v Národním parku Šumava je v plném proudu a s ní i program Průvodce divočinou. Samotná výprava je pro každého obrovský zážitek. Nechodí se po upravených cestách, ale divokým terénem přes popadané stromy, rašeliniště a hluboké lesy, kam se běžný turista nemá šanci dostat. Člověk tam na vlastní oči vidí, jak se les sám obnovuje bez zásahu lidské ruky. Zájem o tyto exkurze obrovský. Ročně je absolvuje zhruba 1100 lidí. Pokud ale plánujete výlet teď na červenec nebo srpen a ještě nemáte rezervaci na volný termín, už prakticky nenarazíte. Léto je kompletně obsazené, šumavská příroda se ale neustále mění a podzim, který přijde, taktéž tu má své neopakovatelné kouzlo. Pro ty, na které se nedostalo, máme dobrou zprávu. Další vlna registrací se blíží.
0: Regionální stopař.
1: Jirko, ty jsi zmínil, že letní termíny do divočiny jsou beznadějně plné. Kdy přesně a kde dostanou turisté tu další šanci si své místo na chráněných trasách Šumavy zarezervovat?
2: Jak mi potvrdil mluvčí Národního parku Jan Dvořák, zájem je letos enormní a volná místa na léto zmizela před očima. Další šance ale přijde už za měsíc, a to konkrétně 3. srpna, přesně v 9 hodin ráno, to se spustí rezervace na podzimní termíny.
1: Takže 3. srpen, 9 hodin ráno a fascinující pohled do míst, kam se běžný člověk nepodívá. Jiří, moc děkuju za pozvání do podzimní šumavské divočiny. Měj se hezky a naslyšenou.
2: Tak též naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: 17 hodin 54 minuty o tom, že zájem o předčasné důchody v našem kraji po vlně zpřísnění pravidel prudce opadl a situace se teprve teď začíná stabilizovat, bude řeč ve zprávách v 18 hodin. Plzeňští archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrenického masakru v Bosně a Hercegovině z roku 1995. Podrobnosti vám povíme v našem zítřejším vysílání. V čele diecézní charity po více než 30 letech skončil Jiří Lodr, nově charitu povede Karel Weishaupt. I o tom se od nás dozvíte více. No a také řekneme detaily o stavbě obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Vše pak shrneme v pořadu Den v kraji, který zítra začne v 17 hodin. Ondřej Kapica těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V rybníku v Plzni Malesicích uhynuly stovky ryb. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. V Česku bylo žádostí o předčasný důchod. A zítra čekejte velkou oblačnost, déšť nebo přehánky, teploty do 24 stupňů. Pěkný večer, zprávy přináší Andrea Samešová. Na rybníku v Malesicích v okrajové části Plzně od rána zasahují hasiči, rybáři a správce toku. Uhynuly tam stovky ryb kvůli nedostatečnému přítoku vody a úbytku kyslíku. Hasiči se snaží zabránit ještě větším škodám, uvedl to starosta obvodu Aleš Tola Rozhnutí Stan. Jedná se o dva rybníky, které patří Českému rybářskému svazu. Podobné problémy kvůli minimálním přítokům se v minulých dnech objevily také na sádkách v Sušici anebo na rybníku Babylon. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském radě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
0: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. V Česku bylo žádostí o předčasný důchod. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230, což je ve srovnání s roky předtím zhruba o 2/3 méně. Vyplývá to z údajů úřadu. Důvodem je podle něj velký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti i následnému zpřísnění podmínek. Například v roce 2023 správa dostala rekordních více než 104 000 žádostí o předčasnou penzi. Tachov vyhlásil soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu ve městě. Hlásit se mohou majitelé i uživatelé nemovitostí v Tachově a jeho osadách. Pravidla soutěže zveřejnilo město na svých webových stránkách. Cílem je podpořit a ocenit občany, kteří květinovou výzdobou přispívají k příjemnému vzhledu města.
3: Soutěž má 4 kategorie, a to výzdoba okna nebo balkónu, výzdoba okolí bytového domu, výzdoba rodinného domu a výzdoba firmy nebo organizace. Přihlášená výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa. Fotografie je možné do konce září posílat na e-mailovou adresu zveřejněnou na webu města. Stachova Lukáš Milota, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety a Bousková porazila Australanku Gibsonovou ve 3 setech. Bruslařská unie umožní ruským a běloruským sportovcům návrat do mezinárodních soutěží. Po více než 4 letech tak budou moci závodit pod neutrálním statusem. Soutěžit smějí bez státních vlajek, dresů a hymen. Zároveň budou mít snížené kvóty.
1: Počasí.
0: V noci zpočátku méně oblačnosti, postupně od západu zataženo, kránu déšť nebo přehánky i bouřky, ojediněle silné, teploty 19 až 16, na horách 17 až 14 stupňů. Zítra velká oblačnost s deštěm, přehánkami, zpočátku i s bouřkami, k večeru budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Teploty zítra 21 až 24, na horách do 20 stupňů, povane mírný severozápadní až severní vítr, a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici ze Svéradic na Babín. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Se zdržením počítejte na dálnici D5 před Prahou, kde se vytvořila zhruba 4-kilometrová kolona. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnešním dílem vás opět budu zvát na výlet a tentokrát se bude jednat o moji srdcovou záležitost. Dnes budeme poslouchat písně o Praze. Největším pražským hudebním bardem byl Karel Hašler a Praze věnoval opravdu mnoho písniček. Tu, kterou jste slyšeli v úvodu, byla právě od něj a další z jeho dílny budeme pokračovat.

Karel Hašler byl písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scénárista, dramatik a režisér. Narodil se 31. října 1879 na pražském Zlíchově. Působil ve Smíchovském divadle, v Národním divadle v Brně, v divadle v Lublani a od roku 1903 působil v pražském Národním divadle. Odtud byl ale po 13 letech propuštěn pro nekázeň. V té době už ale zpíval své písně po celé Praze a od roku 1910 ve vlastním kabaretu Lucerna a kabaretu Rokoko. Ke svým písním psal texty i melodie, ale jejich detailnější hudební doprovody mu dělali jiní vzdělaní hudebníci. Otevřel také vlastní vydavatelství. Za druhé světové války zpíval vlastenecké a protiněmecké písně a za toho dvakrát zatkl gestapo. Po druhé se mu toto zatčení stalo osudným. Skončil v koncentračním táboře Mauthausen, kde byl mučen a zemřel 22. prosince 1941. Kdybyste chtěli vidět jeho pomník, najdete ho na starých zámeckých schodech. My si teď pustíme jeho Podskaláka.

Další skladba o Praze je taktéž notoricky známá. Napsali ji Josef Stelipský a Karel Melíšek. Josef Stelipský se narodil roku 1909 ve Vsetíně a byl to pianista, kapelník, hudební redaktor, skladatel a aranžér. Skládal operety a složil hudbu asi k 50 českým filmům. Studoval na Pražské konzervatoři a řídil kavárenské orchestry. Po roce 1948 emigroval do západního Německa, kde připravoval hudební pořady v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Později přesídlil do USA, kde usiloval o práci v americkém filmovém průmyslu. Své existenční a zdravotní problémy ale ukončil pravděpodobně sebevraždou v roce 1962. Textař této písně Karel Melíšek se narodil v roce 1905 a zemřel již ve věku 37 let a byl to především představitel nové módy trampingu.

Nyní se dostáváme k písním současných autorů, protože Praha nestrácí svůj šarm ani v moderní době, i když život v ní prošel obrovskou proměnou. Autorem hudby i textu následující písně je Václav Bárta, jemuž jsem už jeden pořad věnovala. Jeho text o Praze se ale ohlíží do minulosti. Fox spolku Pražská koňka hraje Rustika Dalibora Bárty a zpívá Ondřej Suchý.

koleje a Praha v jednom koleje. Na koňskou dráhu spěchá dět kluk, holka jak by smet, vojáci slušky měšťané, na každého se dostane, račte si vzájmu.

je a Praha v jednom kole je. Na koňskou dráhu spěchá dět, kruk ho vytají, jak by jsme. Vojáci, služky, měšťané, na každého se dostane. Račte si v zájmu provozu postoupit do vozu.

Praze spíná, je to, jak jsem řek. Po Praze vedou koleje a Praha v jednom koleje. Na koňskou dráhu spěchá dět, kluk, holka, jak by smet. Vojáci, slušky, měšťané, na každého se dostane. Račte si vzájmu

Další skladba je výsledkem spolupráce původně záporčeských autorů. Chebák Jiří Pohnán se narodil v roce 1983, vystudoval na Pražské konzervatoři hru na trubku a skladbu, absolvoval HAMU v Praze v oboru trubka a hudební režie a v současnosti ještě studuje dirigování. Od roku 2021 je hráčem na křídlovku u hudby Hradní stráže a policie České republiky. Textař Václav Bárta se narodil v Hromnicích na Plzeňsku v roce 1937. Tito autoři věkem od sebe vzdálení 46 let se potkali v Praze náhodou. Jirka Pohnán oslovil na základě proběhlé spolupráce Dalibora Bártu a poprosil ho o text ke své skladbě. Ten však neměl v tu dobu čas a doporučil svého strýce Václava Bártu. Vznikla z toho spolupráce, ze které vzniklo mnoho krásných písní. Následující valc nás zavede do Prahy zasněžené v podání Křídlovanky a Václava Nojda Bárty, syna Václava Bárty.

Praha je krásná, když se den rozednívá, Praha je krásná, když sněží, Praha je zkrátka ikonická v době staré i dnešní. V Praze jsem strávila 11 let během svých studií a pracovních příležitostí a bylo to nezapomenutelné a krásné. Jaké to pak muselo být za časů Karla Haschlera, to si těžko dovedeme představit, ale směs staropražských písní v úpravě Jiřího Pohnána nám to jistě zvládne alespoň přiblížit. Se vzpomínkou a pozvánkou k výletu do stověžaté matičky Prahy se s vámi pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Špalíček lidových písní.
1: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. Dnes se zmíním o lidové magii, léčitelství a duchovním životě našich předků. Zvláštní mocí podle jejich představ disponovala místa, která symbolizovala prostor mezi dvěma světy. Pro splnění tajných přání a čarování se hodily například křižovatky, hřbitovy nebo prostor pod šibenicí. Snad jsem vás hned v úvodu dnešního špaličku nevyděsil. Není třeba se bát, jen nerušeně poslouchat třeba Michala Polcara s plzeňským lidovým souborem.

plzeňským lidovým souborem zpíval Michal Polcár. V pověrečných představách našich předků hrála roli symbolika gest, čísel, místa a času. Pro řadu úkonů museli účastníci podstoupit fyzickou i duševní rituální očistu. Měli se postit, vyspovídat a vystříhat se sexuálního styku. Někdy se během obřadu nesmělo mluvit, jindy ohlížet zpět. Většina symbolických úkonů měla předepsané pořadí a specifický kontext. Některé úkony měly být prováděny ve stoje, jiné v kleče, s rozpjatýma rukama nebo třeba pouze pravou rukou. Podle svaté trojice nebo apoštolů se opakovalo číslo 3 nebo 12. Také některé hodiny, dny a celá období vnímali naši předkové jako vhodnější pro určité aktivity. Poklady se podle legend objevují kolem Velikonoc, věští se na Štědrý den, magickou moc měli i advent, Filipo-Jakubská noc nebo svátek svatého Jana Křtitele.

choreou bohemikou zpíval Lubomír Vraspír. V dnešním špalíčku je řeč o projevech lidové magie v léčitelství a duchovním životě našich předků. Poklady ukryté v zemi hledali pomocí rukou psaných zaklínačských či pokladových knih. Obsahovaly nejen instrukce k tomu, jak hledat, ale také jak poklad vyzvednout a jak místo opět uzavřít. K pátrání se hodily různé pečeti, zrcadla, pruty či virgule. Při dobývání ceností měl hledač spolknout cedulku se zaklínadlem, ta ho dalších 24 hodin chránila při setkání s duchy. Pak třikrát udeřil prutem a po patřičných kouzelných formulích se poklad otevřel. Ale ani tehdy nebylo vyhráno. Na nález bylo potřeba položit olověný plíšek s magickým obrazcem a počkat 5 dní, aby odešli všichni zlí duchové.

zpívali Jaromír Horák a Věra Rosypalová, hráli Plzeňský lidový soubor a jeho Malá muzika. Zdraví domácích zvířat bylo pro venkovské hospodáře životně důležité. Nezřídka vlastnili zvěrolékařské příručky s návody k léčení. Ty však obsahovaly i různá posilující zaklínadla a formule k zažehnávání nemocí. Vedle slov posloužily i předměty, nabité zvláštní mocí, třeba hromový kámen nebo provaz oběšence, které se přikládaly na tělo zvířete. Některé pasáže zmíněných knih popisovaly, jak odhalit nepřejícího souseda nebo zákeřnou čarodějnici.

hráli Plzeňský lidový soubor a Konrádyho dudácká muzika, zpívali Jiří Bárta s Janou Kopřivovou a Jana Hojdová s Marií Frejovou. Slovo škapulíř možná znáte z babičky Boženy Němcové. Měl pomoci Viktorce od svodů černého myslivce. Škapulíře totiž měli ochraňovat svého nositele či nositelku od zla, nemocí, čarodějnic a náhlé smrti. Na venkově se těšili velké oblibě. Šlo o plátěné pouzdro, které se nosilo na těle nebo dávalo pod polštář. Uvnitř byly předměty, jímž lidé připisovali magickou moc. Vedle textů a obrázků i sušené byliny, kamínky ze svaté země a poutních míst či kousky vosku z posvěcených svíček.

hrál plzeňský lidový soubor, zpíval Jiří Ica Pospíšil. Jeden z oblíbených lidových amuletů využívaných v léčitelství se nazýval Délka Ježíše Krista a šlo o proužek papíru nebo látky, která měla být dlouhá jako spasitelovo tělo. Už jen samotné naznačení Ježíšovy postavy ho mělo věřícím zhmotnit a zpřítomnit. Zajímavé je, že se tyto délky objevují v poměrně širokém rozpětí od 1,60 m po celé 2 m. Amulet se nosil pod paží či kolem krku, dokonce rodičky si ho omotávali kolem břicha. Milí přátelé, dnešní Špalíček končí, ať se vám nepříjemnosti a neštěstí obloukem vyhýbají i bez škapulířů, délek, zaklínadel, křižovatek a virgulí. Přeji vám hezký večer, brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni byl dnes otevřen nový parkovací dům. Končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. A zítra bude zataženo oblačno, déšť, teploty do 24 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Plzeň otevřela první sídlištní parkovací dům. Třípodlažní budova v Sokolovské ulici nabídne 173 míst. Z toho 60 je zdarma jako náhrada za původní parkoviště. Před dokončením město ještě upravilo silné osvětlení, říká primátor Roman Zarzický z ANO.
2: Lidé se tady také v průběhu času stěžovali na to, že jim vadilo intenzita světla, byť to bylo podle všech norem, ale to prostě v 21. století není úplně to nejsprávnější. Tak já jsem požádal součinnost světlaře, odborníka na světlo, pana Hinka Medřického. Ten nám s tím pomohl, navrhl tady opatření tak, aby to nerušilo ani okolní zástavbu, lidé zde žijící, ani přírodu.
0: Parkovací dům za 115 milionů začne řidičům sloužit zítra. V čele diecézní charity Plzeň končí po 33 letech ředitel Jiří Lodr. Dnes mu v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni poděkoval za službu plzeňský biskup Tomáš Holub a předal mu rytířský řád papeže Lva 14. Jiří Lodr popsal, jak svou službu vnímal a vnímá.
3: Můj prožitek je milovat Boha a lidi a tu lásku, to je strašně důležitá předávat. Máme tu možnost vlastně být si blízko a to je to, co mi hrozně naplňuje i dneska. Já jsem strašně šťastný, že lidi nemuseli mít rádi svého ředitele, ale jak bratra Jirku, kamaráda, který s nima prostě prožíval životy. A to si myslím, že je to obrovsky pro mě cený.
0: Novým ředitelem je Karel Weishäupl. Zahraniční prodejci musí od zítřka při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur. Unie tak reaguje na levné a často nekvalitní zboží z čínských e-shopů.
4: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: 5 medailí získali vodní slalomáři v úvodní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Krakově. Zlato v časovce kajakcrossu získala Tereza Kneblová, stříbro v kategorii do 23 let Matyáš Novák a mezi juniory byla zlatá Lucie Vaculová, bronzový Tobiáš Novák a Valentína Kočířová. Počasí. V noci postupně zataženo, kránu déšť nebo přeháňky i bouřky, ojediněle silné, teploty 19 až 14 stupňů. Zítra velká oblačnost, déšť, přeháňky, zpočátku i bouřky, večer vyjasňování, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je porouchané auto u Berouna na 16. kilometru ve směru na Prahu. Projíždějte úsekem velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, další dotaz přišel do naší jazykové rubriky Hezky česky. Takže lidé jsou často bezradní, co se českého jazyka týče, a hledají ve vás doslova spásu.
2: No, takhle bych to neviděla. Rozhodně nechci být kazatelem.
1: No, ale ptají se hodně seniori, starší posluchači, jak to je možné, že tak mají k tomu jazyku takový úzkostlivější vztah, jenom aby náhodou se to neříkalo špatně?
2: Já bych to viděla trošku jinak. Nejde o úzkostlivost, ale snad o odpovědnější vztah k tomu jazyku. Myslím, že mladší generace to prostě nebere jako něco závažného, jaké zvolí slovo, jestli to dává smysl a podobně.
1: A bylo to tak vždycky, že mladí se k tomu stavili takhle volnomyšlenkářsky?
2: To bychom se museli zeptat nějakých psychologů a sociologů.
1: Jestli se neuvolňují mravy prostě, aby čeština nepádila za nějakých 50 let daleko rychleji ve svém vývoji.
2: Jazyk se vyvíjí a pohled starší generace bude vždycky kritický k tomu, jak se vyvíjí. Lidově řečeno, každá změna je k horšímu.
1: No a nepádí stále rychleji ten jazyk? O to jde?
2: Všechno se zrychluje. Styl života, technologie nám zrychlují život, takže samozřejmě je to mnohem výrazněji vidět dneska ty změny.
1: No ale abych se dostal k dotazu posluchačky. Ona nám napsala, k čemu je vlastně slovo vlastně. No, jde o to, že někdy si s tím slovíčkem pomáháme. Abychom si něco utřídili v hlavě, tak řekneme to vlastně. A je fakt, že někdo to používá hodně frekventovaně v té mluvě. Je to plevelné slovo nebo není?
2: Je to jedno z takzvaných plevelných slov, nebo se jim taky říká výplňová slova, prázdná slova, parazitní slova, nebo řečové berličky a tak dál. A tam není to vlastně osamocené, tam jsou další výrazy, kterými si pomáháme, aby nevznikaly z našeho pohledu mluvčích nežádoucí pauzy projevu. A patří tam třeba tak, že teda, tedy, jako, prostě, čili, že ano, prosím, vlastně a tak dál. A jinak samozřejmě ten výraz vlastně má význam a dokonce ve slovníku se uvádí poměrně dlouhá řada synonym k vysvětlení toho významu. A sice formálně je to příslovce nebo částice a ve významu ve skutečnosti, doopravdy, opravdu, skutečně, fakticky. Abychom to řekli na nějakém příkladu, slovník cituje Karla Jaromíra Erbena, živá voda znamená vlastně vodu pramenitou. Tady doslova tedy ve významu v pravém slova smyslu.
1: Tak.
2: Já jsem k tomu chtěla jenom dodat ještě takovou věc, že samozřejmě působí to rušivě, ta plevelná slova.
1: Když jsou ve velké frekvenci, vysoké frekvenci nasazení.
2: Ale na druhou stranu je to v popisech považováno za přirozenou součást mluveného projevu.
1: Ale asi by tak neměl mluvit profesionální mluvčí, že se to bude jen hemžit plevelnými slovy.
2: No neměl. Kdo se živí tím, že mluví, tak by tak mluvit neměl, ale jinak bych za to opravdu nestřílela.
1: Já znám jedno takové plevelné slovo, které vlastně není slovem, ale když stříháme rozhovory, tak na té modulační křivce je snadno rozlišitelné, říkáme mu buřt. A zdá se mi, že to je horší než plevelné slovo jako takové. A to je... takže raději říci to vlastně, než stále dělat Má to nějaké označení, to
2: Patří to do stejné kategorie těch výplní, protože tam mohou patřit i neplnovýznamová slova nebo zvuky a tak dál. Všechno, čím ty pauzy vyplňujeme.
0: Hezky česky se Zdeňkem

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: Poslech o Roma Vakeren nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalšími z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl u svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: Polské Osvětimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů. Jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Wielu nakladów pracy oraz zaangażowania wielu wybitnych postaci romskich.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracuji, ale chtěli by a spolupracují s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají tyhle další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup
2: międzynarodowych. Jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Program edukacyjny dla szkół, przedszkoli, po prostu lokalnych i również odwiedzają nas młodzież.
3: Paní Červeňáková, jsme v Osvětimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Osvětimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Osvětimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Osvětimi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manka vtumenge bud bach, zorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítily líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v pěti setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie. Počasí. Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké, mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín, Český Těšín, opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek. Na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 let se třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně tehdy, jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl dvakrát více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé trati, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne, já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí a já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce.

0: Se památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl a Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo? Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo? Takže, nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Mm. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Mm. Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše rodiště.
1: No jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno mám nesmírně rád. Já jsem žil v Praze, já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdybys emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé a zajímavá etnika. Jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky, zejména do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku. Tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. Cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěn sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Vždyť se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuju,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí. Dvě
0: děti, pracuju na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu. To, proč ne? Ale já si myslím, já to tak vnímám. Já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují. Já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, já tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám. Mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách. Já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teďka jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ten, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil více jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
3: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
4: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
2: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
6: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně, pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel. Vítá.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě, Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Je, vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně, takovou krásnou květinu, je.
4: A společně s manželem máte něco namlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem namls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, s mákem?
3: Tvarohem ne, bohužel s mákem nemám.
4: Povidla?
3: Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi, pobožnosti takové. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali, tak říkali, tak co, něco si zahrajem, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první, nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: No, nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení. No tak jsem tomu věřila, no tak uviděla.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce jsem maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl takový rozumný člověk, tak povedal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně předtím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádný velký ter, ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečet jako ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam bylo řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatínkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla záhoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat. No. Kostelník přines prstínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a on latinský nějaký in domine pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučil. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národní výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musí nastat nějaký kompromisy, jsem tam nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stolice a vyhráli.

0: hrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
1: No a ještě tohle. Bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo? Tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý ty písničky a tak.
0: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahrány, ale nedá se to použít.
2: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někde na té pásce je schováno.
0: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrany a i jako, že může zaspívat.
3: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
4: Následuje vrbické trio.

0: Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká. Než mojeho žežulička, než mojeho žežulička po výplatě zakouká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát dali, chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburka. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Chlínka, k domu, ukázat to našim rodičům, mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Chlínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Jsme udělali takový okruh, že jo, tak, na Svědici a na Chledy a to bylo první. No a jináč pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli. No samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla u vidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná. Takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru, to by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně... Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak věřte,
3: já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, tepá.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no. Pane, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
4: Jen ho naladit.
3: To je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe. Co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný. Koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
6: To je jako...
3: Fakt ne.
6: Na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už jí máme hroznej chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh zlaté lásky. Vypráví ho manželé Juruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, ono to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička, a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, tak čekají to druhý, tak každý říkal, to bude holčička, jo. Takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všichni spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluly do toho života, co to znamenalo? Byly nějaké změny? Bylo to náročnější v té době? Jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe a už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo. Takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím, taková je ten bezstarostný život, už musel stranou. Muselo přeci jen si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou, jo, vždycky tak kolem tej 10, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole, připravený, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no, jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jiná až stávám sama, ale když už je půl osmi, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehnem.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvu toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového? To,
3: nevím.
4: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá, jo, o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazat, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
5: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole a nebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
5: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně?
3: Tak oni jsou lehčí a, lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
5: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
5: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu a do každého dne jdete s takovým optimismem? Kde to berete? Dejte návod ostatním.
4: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
7: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlovo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladýma děvčatama, tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárlila. Malinko jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila. No.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne. Určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si já. Snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi by něco potřebovala, ho nemali jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch zprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jiného spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda. No, ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mě, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás má nejdražší záleží, učinit-li nešťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšemže pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama. A mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty.

0: bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Ricardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
1: Filomeno.
0: Voláte mě, pane Bokačo?
1: Ty odcházíš?
0: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
1: A jak se jmenuješ?
0: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
1: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brout.

0: kousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville. Zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
1: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labišova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
2: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustřeďuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
3: Já mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy.
2: Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
3: Jakou? Prokazujete lidem rád dobrodiní.
2: A to je nešťastná vášeň.
3: Ale
2: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si, předem není-li to hlupák.
3: Proč?
2: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
3: Nerozumím vám, Danieli.
2: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
3: Obávám se, že...
2: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
3: No budíš, ale...
2: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
3: Jak to?
2: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
3: No tak vidíte.
2: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
3: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
2: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
3: Ne, ale je to nevděk, Daniel.
2: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
3: Který?
2: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
3: Schválně?
2: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
3: Ne.
2: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
3: Vyplácí?
2: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a... Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perišon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru,
3: jaké služby prokazují oni nám.
1: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
4: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají Tarasconští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíké kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
0: Divadlo pro vaše uši. Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii. Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
1: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných poent, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
5: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
6: No, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
5: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
6: 29.
5: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
6: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
5: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
6: 7 až 8 tisíc ročně.
5: Z pozemků nebo z cenných papírů?
6: Hlavně z cenných papírů, lady.
5: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
6: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
5: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
6: Ano. Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
5: Které číslo, pane Worthingu?
6: 149.
5: A nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
6: No, ta móda nebo to místo?
5: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
6: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
5: O, ty počítáme k Torium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
6: Ztratil jsem oba rodiče.
5: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
6: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
5: Nalezen?
6: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
5: A kde?
6: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
5: Ale...
6: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
5: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
6: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
5: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo. To doufám, víte.
6: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
5: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Sbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučilo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už země byla politování hodná ruína, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha, vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštila k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam, bez. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípa tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně známahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl, no a je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo, u mě, já jsem měl zkušky říct, jo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ho nemocněl s stafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal až na 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to... To nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to chlastá děvka, ale on se u mě změní, nic se nezmění. Každý je takový dál, může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, to se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Mm-hmm. No tak ano, tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: No tak dobře, ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to lidi proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka. Jo. To by se mělo léčit, jako jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit. Ten trvá léta a ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě, ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny, ty jsi mě přepadl takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před mnou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit,

0: jak ten člověk je vychovaný, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
1: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
0: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaný a pracujou a už jsou dospělí.
1: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
0: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každý nese, jo.
1: S tím souhlasím.
0: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá. Nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo. To všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
1: No, proto jsem zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
0: No, přesně tak.
1: Děkuji vám za váš telefonát, paní Evo.
0: A i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedli. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
1: I vám krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/Lomítko Linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o změnách, které jste inspirováni někým sami na sobě provedli. Ano, povaha je ten nejsilnější kalibr a jak už jsme si říkali s Jardou i s Evou, je skoro až nemožné ji změnit, ale takové ty drobnosti, někdo by řekl povrchnosti, od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu?
1: Až manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávej se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout. A pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla a nebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to,
1: já,
0: co říkáte, že jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zle. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mně už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak se mi udělala na sladko, co by on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla sticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy? Můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím, že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
0: Chápu, to chápu, to muži nemáme rádi. Paní Boženo, děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
1: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý
1: večer. No, dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer aj všetkým. Horúcie.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, jo, když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla, strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú, hovorím, nebudem platiť, to sa nedá, no a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, co taká, že kde ma posadili, tam jsem byla, nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Co se týká pohrebu, to urobil syn, ale co se týká elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko som si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne. A nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z oči v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, a ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taky mekší, ale toto má přesvědčil, že v dnešním životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No. Takže je to tak, a zvlášť keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospiela ešte za manželova života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne, my sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám ďakujem. Je to další pohled na téma, kvôli komu som se zmenila, což je téma dnešní noční linky. A som vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne, prežite tú horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem, tiež som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80 plánuje, no.
1: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia, a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte, teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak mockrát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mimochodem, vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně něco jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě dá se jíst od ničeho, no.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, samozřejmě nikoho urazit, ale...
1: Musel jsem se osamostatnit. Prostě ano. Jsem byl donucený k tomu vlastně ve své podstatě. Protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici nebo prostě někde, já nevím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl. No a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím, berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gól, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mě. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mě tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium té vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No vlastně úplně ovšem. Ale
1: ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam se mohl nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, moc krát vám děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty. Tak ať je celý ano, červenec děkuji. Hezký. Naslyšeno.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5:30 po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma Kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tohleto téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tomhletom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Všichni.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, se jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle. Hm? No, tak víte co, Borku, já když jsem, než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitelé, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba, jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře, já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Tak, víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuji. Mějte se hezky. A všem dobrou taky. Noc. Děkuji, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel, před mnou chvilkou tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela natáhnout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Tak vám zdravím. Jsem horko.
0: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No já jsem se nezměnila, jsem stejná. A nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila. Ale moje kolegyně, teda ta se jako změnila vůči mě, já nic neudělal. Řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím, co. Já pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřekla to.
0: To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a její sestru, která se voláme všechno a ona je taková podohlovec. No.
0: Tak možná říct. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne, tak řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No.
0: Ale já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě, máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. No?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900.

0: několikrát.
1: Tak zkuste říct, v čem.
0: Tak je Milena v Olomouce.
1: Máte prostor. Můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
0: Mohu mluvit?
1: Ano.
0: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho. Tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval už svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře. Žila jsem se s ním. Po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku. Ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil. To chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. A jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, když se jakási zasmušila, zamračená, já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem mu, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuře té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak zžili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byli jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já ničeho všeho. No prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášce medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodí místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
1: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
0: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
1: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomalej, jestli pan profesor přestal kouřit.
0: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný. Ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikantní, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil a nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor

0: odešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa. Já jsem to prostě neunesla nějak prostě. A...
1: Vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátorkou, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem děkuju. Přesně jste trefila dnešní téma.
0: Ano, asi tak bych to také řekla.
1: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
0: Také přeju a všem posluchačům.
1: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirováni někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami, i takové případy mám ve svém okolí, i když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu, svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Tady Hinek, ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses a kvůli komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne. Rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit. Ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: To byla nutnost. To byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistil, tam to pěkně rozpašilo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, že když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?
1: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to bych zapomněl.
0: No tak o sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
1: Ne, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
0: Tak to jsem se hodně netrefil.
1: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
0: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
1: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
0: A to mě zajímá. Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
1: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
0: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
1: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
0: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec dneškem začíná.
1: Dneško dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
0: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barcola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: Nebo na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: Jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáží uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to. No a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Trošku ohne.
1: Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mi napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak. Takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale aj tady pálí ten penicilín moravský, takže no, i na to by mohli taky přeskočit nebo přejít.
0: To je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: no vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí a nejenom to, co můžou. To, co chtějí. Jenom.
0: Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuju.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem jí 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Jo, prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní. Bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte, někdo o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a hned prostě v továrně na WC. Ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoc, ale dovedu i ublížit potom, když
0: jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, oko za oko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, děkuju a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, ale teď se mi to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i pravděpodobně ze židopovic, který vymyslel vorováhu a kolovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné. Teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás. Nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátů, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, tak je mě zlé. Ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já se tomu stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takové moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tedy vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, anebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím. Protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, který vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takový špeky, takový návnady, takový věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový pat, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní, přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takovej, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady. Jsou tady dámy, co si to chovají, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde jít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A on pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 900...
2: Z Náprstkova.
3: A, z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, čili to byla dáma ze dnešné společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparatione, to není tak špatný. Že? No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky, na schůzích byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. Teď to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumeranků se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Býval jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával Hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovko,

někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci. A pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečníkovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném koberci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohořelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Od jak živa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nich je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 1945 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřili skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných Šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na Pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga, Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.